Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, neděle 26. července a svátek má Anna. U nás v Česku je stále velmi častým jménem. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ stejně jako jméno Hana v hebrejštině. Hana i dnešní oslavenkyně Anna mají význam milá, milostivá či milostiplná. Tak všem Aničkám přejeme z Blaníku všechno nejlepší.

0: Baník, počasí.
1: Na většině území je momentálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 12 stupňů. Od jihu nad ránem přibude ale oblačnosti a večer pak na většině území bude pršet. Přes den ale bude léto s teplotami do 32 stupňů, na horách bude příjemných 23. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 26. července a svátek má Anna. Narozeniny dnes oslaví například herec, moderátor a zpěvák z Těžkýho Pokondra Roman Ondráček, jemu 60 let, dále filantrop, matematik, miliardář a podnikatel Karel Janeček, tomu je 53, narozeniny má i herec Saša Rašilov, mladší, jemu 54 let a oslavenkyní je i americká herečka Sandra Bullock a té je 62. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.
1: Když mlha k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíl,

0: Blaník, počasí.
1: Na většině území je momentálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 12 stupňů. Od jihu nad ránem přibude ale oblačnosti a večer pak na většině území bude pršet. Přes den ale bude léto s teplotami do 32 stupňů, na horách bude příjemných 23. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.

Na Blaníku je s vámi Martin Ledinský a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 26. července. Svátek má Anna, tak z Blaníku přejeme všechno nejlepší a přidám také dvě pranostiky. Tou nejznámější je svatá Anna, chladna z rána, nebo o svaté Aně, žitečko se nažne. A ještě pojďme zpátky do minulosti, máme jedno pěkné výročí. Před 171 lety Božena Němcová vydala knihu Babička. A to se psal rok 1855. Teď už jsou na Blaníku před námi další písničky, tak ať se vám hezky poslouchá. Dobré ráno. Radio.

0: Blaník, očekávané události.
1: Přeji vám pěkný den, je neděle 26. července, kdy si připomínáme Světový den prarodičů a seniorů. Svátek slaví Anna a před námi jsou očekávané události. Nedělní diskuzní pořady se budou věnovat vládní krizi. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a kabinetem Andreje Babiše přerůstá ve skutečnou válku. Napětí zvýšilo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice už avizovala, že ho ve sněmovně přehlasuje. Končí uzavírka rušné křižovatky Sněhulák v Liberci. Důvodem dopravního omezení byla od pátku rekonstrukce viaduktu. V Safari parku ve Dvoře Králové pokračují africké dny. Nabízejí africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků, ale i africkou gastronomii. A potrvají do neděle 2. srpna. Ve skanzenu ve Strážnici na Hodonínsku oslaví dožínky. Začíná se v 9 hodin tradičním dožínkovým průvodem. A třetím dnem pokračuje 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Přehlídka potrvá do čtvrtka 30. července. Tolik očekávané události. Hezkou neděli přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Právě teď Lucka Vondráčková na Blaníku, krásné ráno, za pět minut bude šest a po šesté třeba Valdemar Matuška a Sbohem lásko.
1: Sbohem lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid.
0: A taky Helena Vondráčková, Sladké mámení. Nebo Činasky a 1970.
2: Jsem silný ročník 70 a možná, že jsem rád.
0: Na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto. Krásné ráno.
3: Blaník za volantem.
0: A možná už teď jste na silnicích, tak se vám hodí krátké dopravní informace a s nimi přichází Markéta.
4: S opatrností projíždíte po dálnici D35 z Olomouce do Hradce Králové. Na 259. kilometru se v prvém jízdním pruhu odklízejí následky po dopravní nehodě. Zdržení je na 10 minut.
0: A pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: A taky dnes nás čeká krásný letní den, takže pokud byste chtěli někam třeba k vodě, tak je to ideální nápad. Co se týká teplot, tak nám postupně vyrostou na neskutečných 32 a místy dokonce na 34 stupňů Celsia, hlavně na jižní Moravě a taky v okolí Labe. No ale počítejte s tím, že k večeru se zatáhne a zítra se taky ochladí na nějakých 25 maximálně.
5: Radio
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
11: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
12: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
11: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
12: Na našem webu radioblaník.cz. Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
4: Důchodci dostanou 300 měsíčně navíc. Kvůli počasí bude letošní úroda ovoce poloviční. V ostravské zoo kvete nejmenší leknin na světě. Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Průměrný důchod by od příštího ledna mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Potvrdil to ministr práce Aleš Juchelka.
13: My to, co v tuto chvíli víme, takže by to mělo být nějakých 150 korun, co se týká inflace a třeba dalších 150, které se týkají těch reálných mest, ale uvidíme, nevíme to v tuto chvíli ještě.
4: Navíc premiér v týdnu naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Jarní mrazy znovu tvrdě zasáhly české ovocnáře. Podle odhadu letos sklidí 68 tisíc tun ovoce, což odpovídá jen 56% pětiletého průměru. Největší propad se týká jablek. Třešní je zhruba polovina a broskví se sklidila jen třetina. Proti podobným škodám přitom není pojištěná ani desetina sadů. Na okraji Velhartic na Klatovsku hořely 3 hektary lesa. Kvůli nepřístupnému terénu v prudkém kopci zasahoval vrtulník s bambivakem. Večer kolem 8. hodiny se hasičům požár podařilo dostat pod kontrolu, stále ale platí nejvyšší stupeň poplachu. Místo dál střeží přibližně 60 dobrovolných hasičů. A v tropickém skleníku v ostravské zoologické zahradě kvete leknín trpasličí. Je nejmenším leknínem světa, který je navíc mimořádně vzácný. Z přírody téměř vymizel. Zachránit se ho podařilo jen díky úspěšnému pěstování v botanických zahradách. K vidění je ideálně ráno a dopoledne, kdy jsou květy otevřené. Tolik zprávy a na Blaníku startuje nedělní ráno s Jirkou Frélichem. Čemu
0: krásné
4: se směješ?
0: Ráno. No, tak mimochodem, já jsem jako dítě si vždycky myslel, že je to letnín,
4: jo,
0: jako léto,
4: jako
0: že? Leknín, teď mi to napadlo, no tak. Bráška měl zase odkládač místo ovladač, no to jsou věci. Hezké ráno, bude 6.
5: Jirka Frélich
11: na rádiu Blaník.
0: Až Bluňk a krásné nedělní vstávání, teď je přesně na vteřinu 6, tak pokud vás s námi baví svět, to je dobře, my pro vás máme písničku z filmu S tebou mě baví svět, Helena Vondráčková a Sladké mámení.

Václav Neckář a písnička Je ráno, ano, tak krásné ráno přejeme všem Anám a Aničkám, protože dnes slaví svůj svátek. Jak to asi dobře znáte, svatá Anna chladna z rána, to se zeptám za chvíli vás, jaké máte počasí, ale pranostik na svatou Anu je celá řada. V podstatě říkají, že dny se budou zkracovat, noci prodlužovat, alespoň o kousek blíže už tak máme chladnému podzimu, ale stále ještě Anička nechá léto v plném proudu. Totiž pranostiky další říkají svatá Anna sluncem požehnána nebo po svaté Aně léto neustane. No tak ať nám to léto ještě vydrží. Aniček je v naší zemi nějakých 130 tisíc. Milé ženy, milé dámy, my vám přejeme, abyste si užili svůj dnešní den a hráli jsme vám písničku Je ráno, ano. No a každopádně hrát budeme teď i skupinu Queen. I k tomu je velký důvod, protože bubeník této skupiny Queen, tedy Roger Meadows, právě teď slaví svoje narozeniny 77. Roger Meadows, nebo chcete-li Roger Taylor, má svůj velký den. Velká Británie, do které zdravíme, já si myslím, že nás asi neposlouchá po ránu, ale co kdyby, tak tady pro jistotu posíláme Queeny a písničku Radio Gaga. Krásné ráno, hezkou neděli, 26. července.

0: Slovenská skupina Elán a písnička Sestrička s Kramárou. Krásné ráno, hezkou neděli. Do jakého počasí jste se probudili? Klasická ranní otázka v tento čas v neděli. Tak mi dejte vědět, pište SMSky na 603 118 118 nebo volejte na 800 109 109. Za chvíli krásná písnička Valdemara Matušky. S Bohem lásko. Tak hezky bude hrát Blaník, tak přejeme krásné ráno.
1: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
6: Ty nejoblíbenější, které znáte.
7: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
6: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
7: Ráno od 5 do 6.
6: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
7: Hezky česky na Blaníku.
6: Ráno.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Šinasky a silný ročník 70, teď na Blaníku krátce po půl sedmé, přejeme hezké ráno. Otázka zněla, jaké počasí máte u vás doma, tak uvidíme, kdo na telefonu 800 109 109, hezké ráno.
1: Krásné ráno, Blaníčku, zdraví posluchač Pepa Vsetín. U nás máme krásné, jasné počasí, svítí nám sluníčko a už teď máme 17 stupňů.
0: 17 stupňů ve Vsetíně, no tak krásné ano. Ráno, přejeme.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: Marta píše SMS-ku Stanvaldu, 9 stupňů, polojasno, lehké.

0: Víc, tak to je dobře, tak přeji hezkou neděli a krásné ráno.
1: Nápodobně, ať se daří.
0: Tak pozdravíme i Opavu, napsala Vlaďka, že v práci jezdí taxi v Opavě a aktuálně 17 stupňů a klid. Děkujeme Vlaďko, zdravíme taky Opavu a Zlatka to nám píše Svitavy 13 stupňů, přeje hezkou neděli všem. Kdo pak na telefonu 800 109 109, hezké ráno.
2: Dobrý den, tady Pavel z Mostu.
0: Pavle, zdravíme Most.
2: Teď je po 6. hodině v Mostě, vypadá to, že bude krásný den.
0: Ano, děkuji, hezké ráno.
2: Díky, naschle.
0: Ten Pavel, který nám píše často ráno, tak napsal i dneska. Pavel Pata, pohádka, moc zdravíme. Žatec, 12 stupňů, jasné nebe a návrat za volant. Ano, tak Pavel, řidič autobusu, už taky možná pracuje dneska už, když návrat za volant, možná je to aktuální. A Anička, Aničko, všechno nejlepší k svátku, píše z okresu Prostějov, kde je slunečno a 15 stupňů Celsia. Telefon a dvě různá čísla, tak zkusíme tady jedno z nich. Rádio Blaník, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Peťa ze Šumavy.
0: Jaké je ráno na Šumavě, zima?
3: 19.
0: 19. Hezky, hezky.
3: Je tady úplně nádherně.
0: Krásná Šumava. Tak zdravíme, skoro závidíme a přejeme hezké ráno.
3: Vám taky, Blaníčku, čauky.
0: Kdo pak dál na telefonu? Rádio Blaník, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady je Oli, zdravím z Rumburku, máme tady 15 stupňů a vychází jasné oblohu.
0: Tak my jsme to vzali od jižní Šumavy až na severní Rumburk, přejeme tedy krásné ráno, hezkou neděli.
4: Vám všem děkuji, nashledanou.
0: No a posíláme Eňu a písničku Caribbean Blue, děkuji za všechny krásné SMSky, za telefonáty, teď už víme, jaké máte ráno, já doufám, že pohodové a my vám na Blaníku dál hrajeme. Za chvíli taky Jeleny a všude zdejší, hezké ráno.

0: skupina Jelen a písnička Všude zdejší. Když slyším zpěváka skupiny Jelen, tak si musím vzpomenout na naši písničku Slunce dál svítí. Protože je velmi důležité vědět, že Jindra Polák ze skupiny Jelen zpívá taky v této naší písničce.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Protože díky písničce Slunce dál svítí můžete vyhrávat krásné peníze. 5 000 korun na ruku mohla vyhrát naše posluchačka Petra, která se dovolala tento týden, a to v okamžiku, kdy dozněla písnička Slunce dál svítí. Ano, na konci písničky Slunce dál svítí je potřeba být na telefonu 800 109 109 jako první a dostáváte se do naší velké letní hry. Petře se to povedlo a tak dostala otázku, kterou můžete dostat příště taky. Kdo zpívá tuto část písničky?

0: No a co na to, Petra, tento týden?
1: Netuším.
2: Tak zkuste
1: Petra. Koláře, Petra.
2: Petr Kolář, jo?
1: A nebo zkusím spíš Bártu, Nojda Bártu.
2: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: No to byl právě ten Jindra Polák ze skupiny Jelen, která před chvílí dozněla, tak musíte vědět, kdo zpívá naši písničku. Pokud s námi hrajete naši hru Slunce dál svítí, se může objevit v našem vysílání kdykoliv. No ale kromě Jindry Poláka z Jelenů zpívá tu písničku taky Tomáš Klus, Xindl X, Igor Timko ze skupiny No Name, Tereza Mašková, Olga Lounová, Kateřina Marie Tichá a nebo Petr Kolář. Tak držím palce.
3: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Mladíku.
0: Za 3 minuty 3:15 a tady už je ABBA.

0: Jacky Špirka, Eva Frilingová, písnička Někdy stačí dát jen dech. Krásné ráno přejeme, hezkou neděli, za chvíli bude 7 a po 7 třeba Michal David, Zůstaň a neodcházej. Single X a písnička Dřevo.
1: Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo.
0: A také Krištof a Život je krásný.
1: Život je krásný i na konci světa.
0: Život je krásný, když Blaník hraje hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Čeká nás opravdu letní neděle, teploměr vystoupá až na 32 stupňů, v Podyjí a v Polabí ještě o pár stupňů víc, jinak čekejte k večeru taky sem tam nějakou přeháňku a ojediněle a výjimečně se může objevit bouřka.
2: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu, kaktusreality.cz.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Českým hasičům chybí vybavení. Praha pomůže rodinám školáků ve finanční krizi. V Beskydech přeskakoval jelen motorkáře. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Čeští hasiči mají potíže s vybavením a výstrojí. Týká se to hlavně nováčků, kterým chybí základní věci jako uniforma nebo boty, které si do akce musí půjčovat od kolegů, kteří mají zrovna volno. Ministr vnitra Lubomír Metnar slíbil, že situaci prověří. Prázdniny jsou zhruba v polovině. Některé pražské městské části už přemýšlejí, jak i letos pomůžou sociálně slabším rodinám se začátkem školního roku. Například Praha 6 pořádá sbírku školních potřeb. Víc řekne mluvčí radnice Marek Zeman.
8: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál.
7: Já ještě doplním, že darovat školní potřeby je na radnici Prahy 6 možné každý pracovní den. To znamená v pondělí a středu od 9 do 17 hodin. Na Frýdeckom místecku v Bílé zemřel po srážce s jelenem motorkář. Zvíře chtělo motorku přeskočit, přitom ale 71letého řidiče v rychlosti srazil. Srážku tak nepřežil ani jezdec, ani jelen. Hlavní tah ze Slovenska, spojnice Moravskoslezského a Zlínského kraje, byl proto včera přes 2 hodiny uzavřený. A v centru Berlína ve vysoké rychlosti najela dodávka do davu lidí. Jeden člověk zemřel a zraněných jsou desítky, někteří velmi vážně. V té době se ve městě shromažďovaly tisíce lidí k pochodu hrdosti. Po pachateli, který má vazby na islamistický extremismus, intenzivně pátrá přes 2000 policistů. Tolik zprávy a na Blaníku dál pokračuje nedělní pohoda s Jirkou.
2: Jirka Frélich
6: na rádiu Blaník.
0: Krásné ráno, doufám, že máte opravdu pohodovou neděli. Za chvíli se zeptáme meteorologa nejenom na to, jestli má pohodovou neděli, ale jaké nás čeká počasí přesně. Patrně podle mého názoru to bude nejteplejší den tohoto týdne, ale necháme se překvapit. Na vteřinu přesně teď, 7 hodina a na Blaníku Argema a Jaršovský pivovar. Hezké ráno.

0: Single X a písnička Dřevo. Hezké ráno, 10 minut po 7, nejvyšší čas na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A meteorolog Vojtěch Umlauf na telefonu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Vojtěchu, jaké počasí máme teď?
2: Tak převažuje nám jasná nebo skoro jasná obloha, jen na Vysočině, částečně na jihu Čech je zvětšená oblačnost. Teploty vzduchu klesly nejčastěji na 18 až 13 stupňů Celsia, ale při uklidnění větru a v údolích se ochladilo výrazně více i na hodnoty kolem 9 nebo 8 stupňů Celsia.
0: Tak a dnešek to by měl být asi opravdu letní den.
2: Je to tak, bude to nejteplejší den z tohoto týdne. Během dne ale bude oblačnosti postupně přibývat, místy až na zataženo. Teploty vzduchu vystoupají na 27 až 32 stupňů v dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně až 34 stupňů Celsia. Srážky budou i přes přibývající oblačnost jen výjimečné, a to na jihu území. Až večer budou pravděpodobně o něco četnější.
0: Tak a na příští týden se zeptám po 8 hodině, teď ale přeji hezké ráno.
2: Krásné ráno i vám, naslyšenou.
1: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku Patrick Swayze a písnička Z hříšného tance. Tak si ji taky užijte. No a přejeme krásné ráno všem. Před námi je taky slovenská skupina No Name. Nie, alebo áno. Určitě áno. Hezké ráno.

0: slovenská skupina No Name a písnička Nie, alebo Áno. Putování našeho kolegy Petra Slívy se sice už blíží ke konci, ale stále má spoustu zajímavých zážitků a další povídání. Uslyšíte za pár minut, fotky najdete třeba na našich sociálních sítích. A že tam toho je, tak se tam podívejte, zůstaňte a neodcházejte, jak zpívá Michal David v jedné své krásné písničce, asi budete znát velmi dobře. Zůstaň a neodcházej. Tak my vám ji zahrajeme. Za chvíli na Blaníku dál hezky česky.
1: Špičkový manažer si to vydělá za jedno.

0: všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
0: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
0: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
0: s Blaníkem a Centropolem.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Milí čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná čeladna otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak nesejte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
6: Došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
7: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
6: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
8: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
9: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: a písnička Svítání, míříme na sever.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Petr Slíva a jeho putování po severu už bude brzy končit, ale každopádně ho čeká ještě krásný víkend plný cestování. Včera jsme si taky povídali s Petrem Slívou a bylo to opět velmi zajímavé.
3: A protože cestou pár kilometrů od dálnice leží Waterloo, nemohli jsme místo slavně prohrané Napoleonovy bitvy vynechat. Viděl už jsem hodně interaktivních muzeí, ale tohle patří mezi špičku. Nové moderní muzeum, kde je neustále co mačkat, vás provede celou slavnou bitvou, po které byl Napoleon odvezen do vyhnanství na svatou Helenu, protože na britské, nizozemské a pruské spojence už byla jeho armáda krátká. I když nebýt opozdivších se Prusů, kteří přišli na pomoc na poslední chvíli, kdo ví, jak by Wellington dopadl. Pojedete-li někdy kolem Waterloo, rozhodně se zastavte. Z Lvího vrchu je potom krásný pohled na celou plochu, kde probíhala rozhodující bitva.
0: No a nové povídání Petra Slívy uslyšíte dnes po 11. hodině dopolední.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Pohodové České rádio.
0: Za 3 minuty 8:15, hezké ráno, tady je Iron Cara, písnička z filmu Flashdance a za chvíli taky Petr Muk. Přejeme krásnou neděli.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám celé léto hezky.

0: Legendární Bee Gees na Blaníku, krásné ráno, hezkou neděli, za 5 minut už bude 8 a po 8 třeba Hana Zagorová s písničkou Vím málo.
1: Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím, vím.
0: Taky Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr.
2: Oheň, voda, vítr, vím.
0: Nebo Lucie Bílá, To chci mít. Možná chcete mít české písničky, tak to jste tady správně. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Před námi je nejteplejší den tohoto týdne, teploměr vystoupá až na 32 stupňů, v Polabí a v Podyjí dokonce až na 34 místy. No a čekejte potom postupně k večeru mraky, zatáhne se, ale prakticky z toho pršet nemá. Sem tam nějaká bouřka zcela výjimečně.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Ministryně pro místní rozvoj zaplatí pokutu z nedbalosti. Stát podpoří využití umělé inteligence ve firmách. Pod Pálavou se otevřelo nové sanatorium. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová dostala pokutu. Vyměřil ji mostecký magistrát kvůli porušení zákona o střetu zájmu. V minulosti řekla, že na pořízení parcely v Bílině jí peníze půjčila rodina. V daňovém přiznání ale půjčku neuvedla. Zákon v takovém případě umožňuje uložit sankci až 50 tisíc korun. Umělá inteligence by brzy mohla významně pomáhat českým firmám. Stát nedávno podpořil 40 projektů zaměřených na výzkum v oblasti AI. Kdo může o podporu žádat, řekne mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník.
11: O podporu mohly žádat malé, střední i velké podniky ze všech regionů České republiky, a to na projekty, které budou řešit sami či ve spolupráci s dalšími podniky, vysokými školami nebo jinými výzkumnými organizacemi.
10: Umělá inteligence se stále častěji používá i k plánování dovolené. Rychle a přehledně vytvoří návrh cesty od dopravy po doporučení památek nebo restaurací. V Pasohlávkách na Brněnsku se otevřelo sanatorium Pálava. Jižní Moravě přinese rehabilitační péči, která tu chyběla. První pacienti se tu budou zotavovat po těžkých a kritických stavech od září a žádosti o péči sanatorium začne přijímat v půlce srpna. Křesťané si dnes připomínají svátek svaté Anny, matky Panny Marie a babičky Ježíše. Do povědomí prostých lidí se Anna dostala jako ochránkyně matek, rodiny a šťastného porodu. Na svatou Annu se napříč republikou pořádají poutní mše a jméno Anička patří k nejoblíbenějším dívčím jménům u nás. Tím zprávy končí, já předávám slovo zase Jirkovi.
0: A já děkuji, na zprávy jsem otevřel okno do Kořán, svatá Anna chladna z rána, jak ti je, Haničko?
10: Mně je příjemně.
0: Příjemně, já myslel, že řekneš chladno. No, my tady máme docela takový čerstvý vzduch, ale představ si, koukám na jih Čech, Český Krumlov a Prachatice 22 stupňů teď před 8. To
10: krása.
0: Jsou věci. Léto. Krásné ráno přejeme.
3: Jirka Frélich
9: na Rádiu Blaník.
0: A oteplí se prakticky po celé zemi, čekejte další z opravdu krásných letních slunečních dnů, který je lepší strávit někde u vody. Oheň, voda, vítr, doufám, že nás nečeká nic z toho, ale každopádně přejeme krásnou neděli. Oheň, voda, vítr jsem neřekl jen tak pro nic za nic. Tady je písnička Dalibora Jandy, hrajeme si hezky česky.

0: stát. MC Erika Barbara, písnička Keď príde láska. Na Blaník přišel každý den po 15. hodině opět Mirek Táborský a cestovali jsme tentokrát po střípcích z historie. První jiskra 30-leté války nás zajímala ve čtvrtek odpoledne, no a pokud vám to náhodou uniklo, nevadí, tento díl pro vás máme i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další historicky zajímavé místo. Za casus belli, tedy záminku vypuknutí 30-leté války, se obvykle považuje pražská defenestrace a následné české stavovské povstání. Ovšem ještě před oběma událostmi se odehrál incident, který extrémně vyhrotil napjatou situaci. Jeho dějištěm se stalo podkrušnohorské město Hrob. Když v roce 1580 přešlo osecké panství pod správu pražského arcibiskupství, žili v městečku Hrob pouhé 4 ryze katolické rodiny. Většinu obyvatel tvořili vyznavači reformovaného proudu křesťanství, ale nepatřili k žádné z radikálních větví. Převážně to byli umírnění utrakvisté, případně luteráni. Poté, co císař Rudolf II. Známým majestátem zaručil nekatolíkům náboženskou svobodu, se zdejší protestantští měšťané pustili do výstavby svého chrámu. Svatyni si ale neužili dlouho, neboť 27. září 1614 byla na příkaz katolického arcibiskupa Jana Lohélia zapečetěna. Právní spory se vlekly a všechno vygradovalo jednoho prosincového dne roku 1617, kdy do hrobu vtrhli Lohéliovi ozbrojenci a protestantský kostel vypálili. Arcibiskup tento čin obhajoval tvrzením, že svatyně byla zbudována bez povolení na klášterním pozemku. Každopádně pohár trpělivosti a napětí tehdy přetekl. Cesta k zemskému sněmu, osudové defenestraci a válce se otevřela. I když ozbrojenci tehdy chrám také rozbořili, zachovali se z něj alespoň základy. Ty byly objeveny úplně náhodou v roce 1913, prošly konzervací a důstojně je lemuje příjemný parčík. Kromě pozůstatku protestantského kostela vás tu čeká přívětivé náměstí s početným souborem barokních soch. Dominuje tu i temná vysoká věž nad střechami okraje centra, která náleží někdejšímu evangelickému kostelu postavenému ve stylu těžkopádné německé secese. Podkrušnohorské město Hrob proto za návštěvu určitě stojí. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A jsme Blaník a hrajeme si hezky česky celé léto a tady je skupina Turbo a Láska z pasáží. Hezké ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, Benjis a písnička Časy se mění. Ano, časy se mění, to už nejsou Golden Kids, to je Kateřina Marie Tichá. No a počasí, nejvyšší čas, takhle 6 minut před 8:30.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Na telefonu meteorolog Vojtěch Umlauf, dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak už jsem sliboval, že dnešek bude nejteplejším dnem celého dne. Je to tak, že dnes bude krásně?
2: Je to tak, bude to nejteplejší den z tohoto týdne. Během dne ale bude oblačnosti postupně přibývat, místy až na zataženo. Teploty vzduchu vystoupají na 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně až 34 stupňů Celsia. Srážky budou i přes přibývající oblačnost jen výjimečné, a to na jihu území. Až večer budou pravděpodobně o něco četnější.
0: No a po tomto horkém dni nás čeká zítra v pondělí jaké počasí?
2: Tak začátkem týdne můžeme očekávat proměnlivou, zpočátku i převážně velkou oblačnost na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky oblačnost ubývat a ty teploty budou takové, že by měly vystoupat na 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 28, tedy oproti dnešku se výrazně ochladí, ale zároveň pondělí bude nejchladnější den z celého týdne.
0: No, to znamená, že se bude oteplovat postupně?
2: Ano, tak zbytek týdne, když už to shrnu, tak měl by být převážně slunečný, no a postupně se nám bude oteplovat, vrátí se tropické hodnoty, v úterý jen kolem 27 stupňů Celsia, v úzovkách jen, ale ve středu už kolem 30, no a od čtvrtka bude většinou kolem 35 nebo 36 stupňů. A vyloučit nelze od pátku do neděle i dosažení teplot v těch nejteplejších oblastech až 39 stupňů Celsia.
0: Takže nás čeká opravdu ještě horké léto. Děkuji moc a přeji hezké ráno.
2: Krásné ráno i vám. Naslyšenou.

0: Lucie Bílá, písnička To chci mít, na Blaníku taky Michal Tučný nebo Hana Zagorová. Hrajeme si hezky česky celé léto.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: do české kuchyně umami.
1: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
3: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
5: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
5: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
5: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
5: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
5: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
8: Ve vlaku či autobusu.
9: V čekárně u lékaře.
8: A nebo na procházce v lese.
9: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
8: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
9: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Michal Tučný a Green Horní a Šlapej dál, písnička, která mi jasně připomněla, že dnes nás zase čekají písničky k táboráku.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Toto léto každou sobotu a neděli po 18. hodině na Blaníku až do 19., kdy začínají písničky na přání, pro vás máme písničky k táboráku a vždy jednu nedvědovku, kterou naživo zpívají nedvědi, ti mladší samozřejmě, Vojta Nedvěd, Honza Nedvěd mladší. No a zpívali včera Sázavu.
3: Nad Sázavou.
0: A znělo to takto.

0: Byla to paráda a dneska si dáme písničku pro velký úspěch ještě jednou, takže se můžete těšit na právě tuto živou verzi písničky Sázava, taky Jarka Nohavicu. Jdou po něj, jdou. Koukám na ty dnešní písničky k táboráku, nacházejí se tam taky Tak smeni. Hej ho, hej ho, leč chodí do doma. A legendární písnička Buráky. Lepší doma sedět. Já se těším na písničku Tereza. Vaby Rybola a Miky Rybola, klasika k táboráku. Tak si užijte dnes po 18. hodině tady u nás na Blaníku.
1: Písničky k táboráku.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď už vám posíláme ale skupinu Queen ve 8:45. Přejeme krásné ráno, hezkou neděli, jak říkal meteorolog, čeká nás nejteplejší den celého týdne, tak si to užijte, teploty vystoupají na 32 a místy až 34 stupňů.

0: Tak my jsme si tady s Hanou Kotterovou vychutnali každé slovo písničky. Přiznej to, Hani. Přiznej, že si poslouchala každou vteřinku.
1: Poslouchala, já jsem vzpomínala, jestli to náhodou není písnička z Fontány pro Zuzanu, protože tam bylo několik takovejchhle hezkých kousků od Pala Habery.
0: No je to prostě krásná věc, mm-hmm. No tak klidně nám napište, jestli to je nebo není, ale každopádně nás čeká po deváté taky další pohádková Helena Vondráčková, Václav Neckář. A znám jednu krásnou zahradu. Taky Jarek Nohavica, Starý muž.
2: Starý mužem budu černý obleklý.
0: Karel Gott, Krev toulavá. No prostě, tady je Blaník a ten hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes nás čeká nejteplejší den celého týdne, teploměr vystoupá až na 32 stupňů a dokonce v Polabí a v Podyjí může být až 34. No a co se týká zítřka, pak se ochladí a zítra už bude oblačno, už dnes večer přijdou sem tam nějaké mraky a dokonce i ojediněle může být bouřka, ale rozhodně nás nečeká žádný výrazný déšť. Pršet má až zítra, kdy se tedy ochladí zhruba o nějakých 7 stupňů.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
1: Prezidentovo veto zvýšilo napětí mezi hradem a vládou. Pardubice budou mít z brusu nové kolbiště. Pro Čechy a Jižní Moravu platí výstraha před požáry. Krásné dopoledne u zpráv přeje Hanka Kotterová. Po prezidentově vetu zákona o rozpočtové odpovědnosti konflikt mezi hradem a vládou Andreje Babiše dál eskaluje. K dalšímu vyostření napjaté situace by mohlo dojít už v příštích týdnech, kdy má prezident dostat na stůl k podpisu znovu zavedení EET nebo na podzim při schvalování mediální novely. Do sportovní infrastruktury míří další milionové investice. Dostihové závodiště v Pardubicích dokončuje nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Výhody tohoto řešení vysvětluje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
5: V případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, tím pádem si propijete jak ty spodní vrstvy, tak i tu vrstvu toho písku, rovnoměrně ho namočíte a tu vlhkost má. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
1: A první zkušební akce by se mohla v Pardubicích konat v polovině září. Na okraji Velhartic na Klatovsku hořily 3 hektary lesa. V nepřístupném terénu zasahoval vrtulník s bambivakem. Už večer se hasičům požár podařilo dostat pod kontrolu, stále ale platí nejvyšší stupeň poplachu. Současně do odvolání platí výstraha před vznikem požáru pro většinu Čech a Jižní Moravu. Evropu sužují nejničivější požáry za posledních 20 let. Nejhorší situace je ve Španělsku, které v okolí Madridu vyhlásilo stav nouze. A ve Francii je kritická situace kolem Bordeaux, kde z hotelů a domovů se muselo evakuovat přes 200 000 lidí. S hašením ode dneška pomáhá i speciálně upravené vojenské letadlo. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky Jirka Frélich.
0: A já přeji krásnou neděli, za půl minutky bude 9.
3: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
0: A za okamžik také dobré rady do zahrady a dnešní povídání Ivy Lecké. Máte zahradní grill nebo chtěli byste, tak nastražte uši. Čeká nás Iva Lecká a bude řeč právě o zahradních grilech. Rádio Blaník. Teď ale zase hezky česky, tady je Aleš Brychta a dívka s perlami ve vlasech. Přejeme hezkou neděli, teď je 9.

0: A taká písnička vždycky se budeme znát. Teď na Blaníku krátce před 9:45. Dobré rady i Vělecké.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Krásný dobrý den. Znáte to? Na jaře si řeknete, letos určitě natřeme plot, pořídíme nový grill, vyměníme staré židle na terase nebo konečně koupíme ten zahradní box, kam schováme všechny polstry. Jenže pak přijde červen. Červenec, že jo? Dovolená, horké dny, výlety a najednou je konec července a všechno je pořád při starém. Přitom právě teď je možná nejlepší chvíle přestat plánovat a začít něco měnit. Léto zdaleka nekončí, před námi je ještě spousta teplých večerů, grilování i posezení na zahradě. A všechno, co si pořídíte, teď si ještě letos opravdu užijete. Možná vás překvapí, že lidé často čekají na jarní sezónu, jenže právě na konci července a během srpna se dají pořídit zahradní věci za zajímavější ceny a navíc bývají připravené různé bonusové akce. Jedna taková právě probíhá v Baumaxu. Pokud v kamenné prodejně nakoupíte za více než 5000 korun a splníte podmínky, získáte slevový kupon v hodnotě 500 korun na další nákup. Jestli tedy už delší dobu přemýšlíte o novém grilu, zahradním nábytku, pergole, vybavení do dílny nebo třeba o drobnostech pro dům a zahradu, může být právě teď ten správný čas. Ale pozor, akce nám brzy končí, tak toho využijte. A ještě jeden tip. Než vyrazíte do obchodu, vezměte si tušku a papír a projděte dům i zahradu. Sepište si všechno, co jste si během posledního roku řekli, že jednou koupíte. Často zjistíte, že nejde jenom o jednu velkou investici, ale o několik drobností, které vám zpříjemní bydlení na dlouhé roky. A možná si při odjezdu z Baumaxu budete říkat jediné. Proč jsme to neudělali už na začátku léta?
1: Dobré rady do zahrady.
3: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi,
5: Baru,
4: i my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Rádio Blaník. Celé léto hezky česky.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: To byl Jarek Nohavica a písnička Starý muž, za chvíli Karel Gott, Krev toulavá. Písnička, která zazněla v cirkusu Humberto. Pokud máte rádi filmy a chtěli byste se něco naučit a třeba byste chtěli navštívit i letní hereckou školu, i to bychom pro vás měli za chvíli kromě písničky. Tak si užijte další hezkou českou, přidáme od Botoxu taky Pyžamo a Jakuba Smolíka.
1: Krajánek Rádia Blaník. Třikrát.

0: Všechno přináší
1: Krajánek Rádia Vladí.
2: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
9: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
10: Mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
11: A kdy jindy by měla dojít? Tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
10: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
12: Tisknulevně.cz.
13: Náplně hned.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profistavebních strojů a profinářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.

0: Jakub Smolík a písnička Haleluja. Krásná věc na Blaníku, krátce po půl desáté. Pojďme se podívat na letní filmovou školu do Uherského Hradiště. Tam se koná totiž už 52. ročník této letní filmové školy. A jak to vypadá letos s programem, to říká programový ředitel celého festivalu Jan Jílek.
1: Je tam pestrý výběr, zahajovací film Virbl vlastně v české premiéře, velmi jako artový film o Sudetech, o paměti krajiny. Ten film je velmi jako vizuálně komponovaný, ještě jako geometricky, mi zajímavě. Potom vlastně ta Varská sklizeň, snímky jako mistrně Vyvolený, Čikačeka a další zajímavé dokumenty, jako třeba Veřejný prostor Františka Skály.
0: Mají to velmi pestré a ještě dodám, že letní filmová škola se v Uherském Hradišti koná až do čtvrtka. No a teď taky pro vás máme filmovou školu s šíleně smutné princezny.
2: A slíbit mu rukou dání, že až dospěje jediná dcera krále Dobromysla, vezme si jediný syn krále Jindřicha za manželku, aby se obě království spojila a tím už nikdy nevystal důvod k válce.
3: Dost! Tady není místo k žertování.
2: Mně taky není do legrace, tati, já jsem jim v životě neviděl.
3: V životě si taky nebyl ženat.
2: No ještě toho trochu.
0: Ještě toho trochu. Václav Neckář, Helena Vondráčková a krásná písnička z této pohádky.

0: Činasky a písnička Kutil na Blaníku a pomalu se blížíme k 10. hodině dopolední. Přejeme krásnou neděli s Hanou Koterovou, která přichystala zprávy, a ještě vám prozradím před zprávami, co nás čeká po té 10. třeba Iveta Bartošová a 2 roky prázdnin. Taky skupina Olympic a 8. den. A nebo Lucka Vondráčková, Pepa Wagner a S láskou nám je líp. A já doufám, že s Blaníkem vám je líp, protože Blaník hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Čeká nás opravdu nejteplejší den celého týdne. Tady je meteorolog Vojtěch Umlauf.
2: Je to tak, bude to nejteplejší den z tohoto týdne. Během dne ale bude oblačnosti postupně přibývat, místy až na zataženo. Teploty vzduchu vystoupají na 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně až 34 stupňů Celsia. Srážky budou i přes přibývající oblačnost jen výjimečné, a to na jihu území. Až večer budou pravděpodobně o něco četnější.
0: No a zítřek bude asi nejchladnějším dnem naopak celého příštího týdne, kdy se teploty dostanou výrazně dolů oproti dnešku. Na 20 až 25 stupňů bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami a k večeru i bouřkami. Postupně se začne vyjasňovat, v úterý už se oteplí na 29, ve středu až na 33 a o víkendu říkal meteorolog ráno, že může být až 39 stupňů. Rádio
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Ministerstvo dopravy chystá revoluci SPZ-ek. Jarní mrazy zničily polovinu úrody ovoce. Na Doupově se koná vojenský výcvik pro studenty. Pěkné dopoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Registrační značky by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit online z domova. Novelu zákona o silničním provozu zítra projedná vláda, platit by mohla od poloviny příštího roku. Jarní mrazy znovu tvrdě zasáhly české ovocnáře. Podle odhadu letos sklidí 68 tisíc tun ovoce, což je jen polovina pětiletého průměru. Největší propad se týká jablek, lépe mrazy přestály švestky, rybízy a višně. Proti podobným škodám přitom není pojištěna ani desetina sadů. Pionýrská louka v Kroměříži projde proměnou. Vznikne tam moderní sportovní zázemí. Sloužit bude sportovním klubům i široké veřejnosti. A co přesně nabídne, řekne mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
16: Nový areál počítá s workoutovým hřištěm, hřištěm na hokejbal a multifunkčním hřištěm pro volejbal. Součástí zázemí bude také občerstvení, veřejné bezbariérové toalety a terasa s výhledem na celý areál.
15: A já doplním, že hotový má být za rok. Ve vojenském prostoru v Doupovských horách na Karlovarsku pokračuje letní intenzivní vojenský výcvik rychlého nasazení pro studenty. Dobrovolného vojenského cvičení se účastní asi stovka středoškoláků, třetinu tvoří dívky. Úspěšní absolventi získají po přísaze status vojáka v záloze a odměnu 47 tisíc korun. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Mějte hezkou neděli, poslouchejte Jirku a Blaník.
0: Ani díky, hezké dopoledne.
17: Jirka Frélich
18: na rádiu Blaník.
0: A možná si v neděli říkáte přesně to, co si říká Petr Janda ze skupiny Olympic. Osmý den schází nám, tak já vám pustím písničku, nějaká ta super neděle, to by to chtělo, že po neděli, ještě před pondělkem. Tak tady je písnička a za chvíli roztočíme slavné desky. Budou zase hezky česky. Za minutu 10:00 dopolední.

0: plný ovoce,
1: limonáda plná bublinek.
0: I takové je léto s Blaníkem.
2: Check it out, check it out.

0: Láskou nám je líp, Lucka Vondráčková, Pepa Wagner.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Já doufám, že i s Blaníkem vám je lépe takhle při neděli. Hezké ráno přejeme nebo dopoledne. Záleží, jestli jste vstali před třeba několika desítkami minut, anebo už jako my tady na Blaníku třeba kolem šesté. No ale každopádně teď se těšíme na slavné desky, budou hezky česky. Je tady moc krásná písnička z počátku 70. let. Charlie Rich, americký country a popový zpěvák, mimochodem držitel dvou cen Grammy, má krásnou písničku The Most Beautiful Girl. A písnička z něj v roce 1973 bezesporu udělala hvězdu světového formátu. Dokonce i v Evropě, kdo neznal tohoto zpěváka, tak poznal začátkem 70. let díky písničce, kterou si teď pustíme.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: Ano, byl to velký hit, píše se rok 1973 a my k tomu hledáme českou verzi. 800 109 109. Pojďte to zkusit s námi.

0: Charlie Rich a písnička, která z něj udělala během několika dnů hvězdu světového formátu v 70. letech.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A kdo bude hvězda teď? To se ptám vás, protože hvězda bude ten, kdo odpoví správně na otázku, kdo pak to zpívá v češtině. Uvidíme, poslechneme si. Rádio Blaník, kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
2: Markéta, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak já... váš tip.
2: No, je to Karel Kahovec, Nejkrásnější dívce.
0: No vidíte, a já vám tleskám. Já vám tleskám, Martino, kam?
2: No, dokladná.
0: Dokladná, vy jste úžasná, vy jste to věděla. Já taky tuto písničku znám, ale tak jsem si říkal, jestli bych si vybavil jméno Karel Kahovec.
2: No, mě jako naskočily mi slova. Mm-hmm. Tak jsem zkusila přítele na telefonu.
0: Jasně.
2: A jak mi tam naskočila písnička, říkám, je to je ona, tak je to nevím, zkusím zavolat. No a trefila jsem se.
0: Trefila jste se skvěle. Tak já vám malinko zamotám hlavu. Existují ještě další dvě verze této krásné písničky. To byste zkusila?
2: To už bych si netroufla.
0: Nevadí, ale tu nejpopulárnější českou verzi, tu jste uhodla. Mimochodem, kdo umí trochu anglicky, tak ví, že ta písnička je skoro věrným překladem toho originálu. To, co se zpívá v češtině, je vlastně anglicky taky v té písničce. Zdravím Kladno, mějte krásný letní den, mějte se nádherně.
2: Krásnou neděli. Nashledanou.
0: Tak uvidíme, jestli ještě někdo si zkusí s námi zahrát a tipne si nějakou další verzi. Dobrý den, kdo pak tam?
3: Ahoj Jiříku.
0: Ahoj.
3: Zdravím, jaká u telefonu?
0: Taky.
3: No tak prosím tě, tak já se přiznám, že zase tuhletu verzi jsem neznal. Já zase znám teda verzi od Petra Kocmana, skupení Greenhornů. Vlastně od Jana Vyčítala, která se jmenuje Je mi líto našich chvílích nedělních.
0: No vidíš, a já znám taky písničku Je mi líto, to bude stejný text, ale Tomáš Linka.
3: No tak aspoň jsme zase o něco všichni chytřejší.
0: Tak a ještě jednu přidám potom navrch a zdravím taky Jirku do Suchovršic, ano?
3: Ano, je to pravda, hezky venkovní kafičko, je krásně, takže člověk relaxuje.
0: My máme otevřené okno, z Blaníku koukáme na sluníčko, tak přeji taky hezké ráno, hezké dopoledne.
3: Krásné ráno, Jirku, měj se krásně, ahoj.
0: A Tomáš Linka. A přebolí to. No a to je to, co jsem zmínil, ale Karel Kahovec je prostě jedinečný.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: 2 roky po slavném originálu přišla tato česká verze, jak jsem říkal, je to skoro věrný překlad. Nejkrásnější dívce.

0: Karel Kahovec a ta písnička, o které byla řeč, Nejkrásnější dívce, no a český text tady napsal Mirek Černý a ještě jedna verze, Pepa Laufr a Nejhezčí dívka.
1: Hej,

0: i ví.
1: No byla to slavná písnička, tak vzniklo těch verzí docela dost, ale Karel Kahovec byl prostě jedinečný, i když Pepa Laufer se svým hlasem taky velmi zaujal. Tak já doufám, že jste měli krásnou neděli se slavnými deskami a že budete mít dál při poslechu Rádia Blaník. Za chvíli Slováci No Name a Čím to je? A taky Miraj, budeme si hrát na Blaníku zase za pár minut. Krásné dopoledne.
2: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto
2: na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: 70% slevy v Dormeu? Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Milí čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
9: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
12: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
13: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
14: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
15: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
14: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
15: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
14: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
15: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
14: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
15: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
16: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Igor Tymko, skupina No Name. Ano, i Igor zpíval naši blanickou písničku. Slunce dál svítí. Krásná písnička ke čtvrtstoletí našeho rádia. Kdybychom ji pustili celou, tak je důležitý okamžik. Volejte 800 109 109, protože ten, kdo na konci písničky bude první na telefonu, tak si zahraje o slušné peníze.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Letos v létě je to naše velká letní hra a hrajeme o 5 000 korun. Kdybyste náhodou se dovolali, tak musíte taky vědět, kdo pak nám to zpívá v té písničce. Tak dovolala se posluchačka Petra tento týden, dostala tuto ukázku.
2: Jak zpívá a rozjasňuje den, od rána až dokud neusnem.
0: Tak kdo pak to zpívá, Petra nevěděla.
3: Netuším.
4: Tak zkusím
3: Koláře, Petra.
4: Petr Kolář, jo?
3: A nebo zkusím spíš Bartu, Nojda Bartu.
4: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: Petr Kolář, ten se v písničce nachází, ale toto byl Jindra Polák ze skupiny Jelen. Kromě nich najdete v písničce hlas Tomáše Kluse, Xindla X a právě Terezy Maškové, Olgy Lounové nebo Kateřiny Marie Tiché. Tak kdybyste se dovolali nestřílet Nojda Bartu ani další zpěváky, kteří tam nejsou, podívejte se třeba na náš web, ten vám prozradí všechny ty interprety a hlavně držím palce. Protože Petra neuhodla, tak ta 5 000 suma se přenáší do té další výhry a už se příště hraje o 10 000.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
6: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
7: Jsou tu

0: magické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Pohodové české rádio.
2: Za 5 minut už 11:15. Krásnou neděli, tady je Pavel Bobek a Drž se zpátky, chlapče můj. Hrajeme si hezky česky.
3: Říkávali to jo, ten, co se stále bojí,

0: Lucie Bílá, písnička Útěk na Blaníku a neděle nám pomalu odbíhá a za chvíli 11. hodina dopolední, po 11. Nedvědi a Kohout.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak zvuknou malá slova.
0: Taky Petr Rezek a Nejkrásnější déšť.
2: Prší krásně, nebe změnilo se v kome v plnou vláhy. Všechny traple vedra pod...
0: Sice pršet má až zítra, ale to nevadí, zahrajeme si rádi taky Marii Rotrovou a doma. Protože na Blaníku jsou české písničky jako doma, ano, hrajeme si hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Aktuálně na mnoha místech už máme teploty okolo 25 stupňů v Čechách, třeba ve středních Čechách, na západě Čech a také na Plzeňsku. Tam aktuálně jsou rekordy okolo 27, stejně tak v Polabí a na jižní Moravě. V Podyjí, kde se teploměr má během dne vyšplhat až na 33 nebo místy na 34 stupňů, jinak většinou se oteplí na neuvěřitelných 32, ano, přestože zítra se ochladí asi o necelých 10 stupňů. Tady je meteor Vojtěch Umlauf.
4: Tak začátkem týdne můžeme očekávat proměnlivou, zpočátku i převážně velkou oblačnost na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky oblačnost ubývat a ty teploty budou takové, že by měly vystoupat na 20 až 25 stupňů Celsia a na jižní Moravě až na 28, tedy oproti dnešku se výrazně ochladí. Ale zároveň pondělí bude nejchladnější den z celého týdne.
0: Ano, pak se bude oteplovat na úterních 30, ve středu 33, ve čtvrtek 38 a o víkendu příští týden mohou padat 40-stupňové teploty.
5: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
3: Rádio Blaník, víkendové tipy.
6: Přeji vám hezké dopoledne. Festival Na chuť přiváží ty nejlepší chutě přímo k vám do Jeseníku. Čeká vás pestrá nabídka street foodu z různých koutů světa, sladké speciality, poctivé pivo i vychlazené prosecco. O atmosféru se postará moderátor, těšit se můžete na soutěže o ceny a pro děti je připravená fanzóna, včetně skákacího hradu. Vstup je zdarma, tak vezměte rodinu i přátelé a doražte. Oslava svátku patronky Valašska svaté Anny je spojená s krojovaným procesím z farního kostela všech svatých a pouťovou slavností v dřevěném městečku. Do 6 hodin podvečer probíhá lidová slavnost s nabídkou pouťového zboží a atrakcemi. Po celý den jsou tu také Finkovy historické kolotoče, kejklíři, akrobati, kočovné divadlo a mnoho stánků s dobrotami. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Rych na rádiu Blaník.
1: Až Bluňk a 11. hodina dopolední, přejeme krásnou neděli a na úvod této hodiny jsou tady Damians a písnička Mám tě rád, za chvíli i slovenská skupina Elán a pak Petr, který se vrací ze severu zpátky do Česka, má spoustu zážitků.

0: severské duo, nebo chcete-li konkrétně švédské duo Roxette teď na Blaníku. Ze severu se vrací Petr Slíva.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A už brzy bude taky za blanickým mikrofonem za pár dnů, ale jak putuje, to nám řekne právě teď on sám.
3: Ahoj, tak tedy dneska naposledy z obytňáku, který byl na severu, ale teď už se blíží po třech týdnech k domovu. Ano, jsou to tři týdny, co jsem si v Sedlčanech vyzvednul polointegrovaný obytňák Knaus, který nám byl tři týdny domovem, když pominu jednu noc strávenou na lodi mezi Amsterdamem a Newcastlem. To si obytňák hověl pěkně v podpalubí mezi ostatními obytňáky, osobáky, kamiony a autobusy. Společnost tam měla rozhodně různorodou. Tou lodí jsme se dostali do Spojeného království a rovnou zamířili z anglického Newcastlu na sever do Skotska a potom ještě severněji na Orkneyské ostrovy. Ty mají hned několik výhod. Sice i tam dospěla letní vedra, na která nejsou místní zvyklí. Teplota kolem 22 stupňů je ale pořád k přežití, na rozdíl od 40 ve středu Evropy. Orkneyské ostrovy nabízí taky směs historie a přírody. Tím prvním jsou neolitické památky, kam se člověk podívá, že i slavný Stonehenge bledne závistí. A co se přírody týče, tak za všechny můžu zmínit papuchálky, tuleně, velryby, delfíny, no a zelenou barvu, kam oko dohlédne. Mezi jednotlivými ostrovy vás pohodlně dopraví trajekty, takže nemusíte zůstávat na hlavním ostrově Mainlandu, kde je i hlavní město Kirkwall. A možná to nejdůležitější, turisté Orkneyské ostrovy pořád ještě neobjevili, rozhodně ne tak jako ostatní destinace. Na Orkneyích jsme strávili týden a potom se vrátili do Skotska a pokračovali v trase North Coast 500, ze které jsme na týden uhnuli. Název trasy vcelku jasně popisuje, kudy vede a jak je dlouhá. Obkresluje severní pobřeží Skotska a měří 500 mil. Vynásobte 1,6 a je to čistých 800 kilometrů. Ze Skotska jsme to vzali přes Hadrianův val, který měl chránit severní hranici Římské říše před nájezdy Severanů, až do Liverpoolu. No a Liverpool, to jsou především Beatles a s těmi se tady doslova potkáte na každém kroku. Potom nás čekala ještě návštěva Walesu a tamního údolí Elan Valley. Přivítala nás opět krásná příroda a názvy, které jsou ve velštině, pro našince nevyslovitelné. Už skotská galština dá zabrat. Velština jako jeden z keltských jazyků je úplně jiný level. Britský parlament postavil velštinu na stejnou úroveň jako angličtinu pro používání v běžném veřejném životě, ale ne pro našince. No a potom už cesta do Douvru a trajekt na starý kontinent. Cestou domů jsme si ještě v Belgii nenechali ujít prohlídku muzea na bitevním poli u Waterloo a potom už nekonečné německé dálnice. Tady jsme kousek od Bonu našli místo na kraji přírodní rezervace, které bylo rozhodně klidnější než klasický německý Rastplatz. No a musím poděkovat Garminu za mapy Outdoor Maps Plus, které nám otevíraly cestu, ať už v obytňáku, na kolech, anebo pěšky, a které můžete mít taky, protože pro vás chystáme soutěž. A všechno, o čem jsem celou dobu povídal, najdete taky v obrazové podobě na našich sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu, anebo na mém instagramovém účtu. A speciální poděkování do Sedlčan v obytňáku Knaus, který si tam můžete taky půjčit, to bylo jako v pokojíčku. A z něj se naposledy učím a těším se v úterý ráno po 6:00 s Adel ve vysílání.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Tak jste to slyšeli, v úterý ráno bude Petr Slíva zase za blanickým mikrofonem, teď ve 11:15, Michal Tučný.
6: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. Já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Kelly Family a písnička Roses of Red teď na Blaníku. Přejeme nádhernou neděli. Píšete nám různé SMSky, co dnes plánujete. Čeká nás docela teplý den. Teploty vystřelí až na 34 stupňů místy. No a počítejte s tím, že pokud něco slavíte, třeba jako nám napsala Kristýna, která slaví třicetiny, i když tak trošku ex post, protože hlavní oslava byla včera, tak zdravíme tímto jesený, tak si musíte užít ten den naplno, i když třeba někde u vody by to bylo asi trošku lepší. A pokud chcete někomu taky nechat něco zahrát, tak využijte písničky na přání, třeba přes web radioblaník.cz, tam si můžete nechat vybrat právě tu svoji, napsat krátký vzkaz, no a pak, když nám dáte minimálně 3 pracovní dny, tak máte jistotu, že se i na vás dostane. Ale skoro jako z písniček na přání pro vás mám písničku doma. Písnička Marie Rotrové, která je taková seriálová, i díky tomu je o to slavnější, a ještě k tomu Petr Rezek, a protože má pršet až zítra, nebo dneska večer nejdřív, tak každopádně si můžeme klidně pustit i ten nejkrásnější déšť. Tak za chvíli, hezky česky.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
5: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
6: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
8: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
9: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
10: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
11: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou. Natisknu levně.cz. Klidně hned přes telefon.
10: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
12: Tisknu levně.cz.
13: Náplně hned.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Milí šikulové a milé šikulky,
2: hledáme možná právě vás.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
2: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

Nedvěd a písnička Kohout, taky dnes mi to připomíná, že po 18. hodině tady budou písničky k táboráku, tak si nenechte ujít, protože nás čekají také nedvědovky a jedna písnička zpívaná živě mladými nedvědy. No a co se týká dnešního dne 26. července, tak když se podíváte do kalendáře, najdete tam jméno Anna. Milé Aničky, milé dámy, my vám přejeme všechno nejlepší. Říká se svatá Anna chladna z rána. Je to pranostika, dokonce jsem dohledal z roku 1852 a je pravdivá, protože rána bývají chladná už touto dobou, protože noci se prodlužují, ale léto je v plném proudu. Ostatně další pranostika zároveň říká, že po svaté Aně léto neustane, což se skutečně stane. No, je z toho básnička. Zítra je pondělí a ochladí se na 25 stupňů, ale další dny se bude oteplovat, abychom se o víkendu dočkali až těch 40 stupňových teplot. Taková je teď aktuální předpověď, jak říkal ráno meteorolog, asi o víkendu budou tropické teploty, tak se na to musíme přichystat a třeba si na víkend naplánovat nějakou vodu nebo nějaké návštěvy třeba v jeskyni. Tam bývá pravidelně 7, 8 nebo 9 stupňů, takové koně pruské jeskyně, boskovské dolomitové jeskyně a další určitě stojí za návštěvu v horkých letních dnech. A za chvíli na Blaníku taky česká desítka. Teď ale Petr Nať a písnička Pojďme se zachránit. Krásnou neděli, hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Marta Kubišová a písnička Nechte zvony znít na Blaníku a 12. hodina se přiblížila, to znamená, že zvony polední začnou zároveň naší českou desítku reprízu páteční premiéry, tentokrát s Vlastou Sukem, tak se těšte na ty nejhranější písničky v českých, moravských a slezských rádiích, no a těšte se třeba na Terezu Maškovou. Písnička Hořkosladký valčík, ta je v deseti nejhranějších, stejně jako Činasky a Selhání. A kdo poslouchal v pátek, tak velmi dobře ví, jaké místo si zaslouží písnička Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj. A kdo neposlouchal v pátek, může si poslechnout za malou chvíli. V poledne hrajeme hezky česky, jenom hezky česky a navíc to aktuálně nejhranější v neděli.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Čeká nás nejteplejší odpoledne celého týdne, jak řekl meteorolog Vojtěch Umlauf.
2: Je to tak, bude to nejteplejší den z tohoto týdne. Během dne ale bude oblačnosti postupně přibývat, místy až na zataženo. Teploty vzduchu vystoupají na 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně až 34 stupňů Celsia. Srážky budou i přes přibývající oblačnost jen výjimečné, a to na jihu území. Až večer budou pravděpodobně o něco četnější.
0: No a zítřek má být naopak nejchladnějším dnem toho nového týdne. Teploty klesnou na nějakých 20 až 25 stupňů, bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami.
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Přeji vám pěkné poledne. VIP prohlídku zažijete v bunkru v Přáslavicích u Olomouce. Můžete si prohlédnout objekt z dob studené války a projít se i místy, kudy běžný prohlídkový okruh neprochází. Prohlídka se koná od 13 do 15 hodin a představuje jedinečnou příležitost ponořit se do historie a zjistit, jak se Evropa připravovala na potenciální válečný konflikt. Poslední červencová neděle je i letos na Velké Javořině, pevně spjatá se slavnostěmi bratrstva Čechou a Slovákou. Program je připravený do půl páté. Prezentují se zde zástupci folklorních souborů a cymbálových muzik v bohatém kulturním programu. A prohlídky s princeznou probíhají počas letních prázdnin každou neděli i na zámku Štáblovice. Malé zvědavce přivítá v historických komnatách samotná princezna v dobových šatech. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Česká desítka.
17: Česká desítka.
16: Česká desítka.
17: Na rádiu Blaník.
18: Posloucháte Rádio Blaník a teď je ten nejvyšší čas, abychom vám opět představili 10 nejhranějších písniček českého éteru. O tento žebříček se nám pravidelně stará Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI a od mikrofonu vás i dnes zdraví Vlasta Suk. Kromě těch 10 nejhranějších se i dnes vrátíme do minulosti a já vám prozradím, v jakém roce bodovala písnička La Isla Bonita Ilony Čákové. A taky píseň Marka Ztraceného, Ztrácíš. Tak si to rozhodně nenechte ujít.
16: Česká desítka.
18: Každopádně dnes začínáme novinkou. Na 10. místo se probojovala Kateřina Marie Tichá s písničkou Byt 66. Pro zpěvačku je píseň srdeční záležitost. V ní vlastně zpívá o svém prvním bytě v hlavním městě. Cituji její slova. Byt 66 je love song pro můj první byt v Praze, ve kterém jsem poprvé žila úplně sama. Je to písnička věnovaná všem takovým místům, kde člověk prožije zásadní momenty svého života, taky velké lásky i velká zklamání. Tahle písnička je takovou předzvěstí připravované desky, která aktuálně vzniká se skupinou Benjis. Vyjít by měla v první polovině příštího roku, takže se už teď můžeme těšit, ale každopádně jdeme na start dnešní české desítky. Místo číslo 10, Kateřina Marie Tichá a píseň Byt 66.
16: Česká desítka
17: na rádiu Blaník.
6: Novinka.
19: Mažu stopy

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Na rádiu Blaník posloucháte Českou desítku a stejně jako minule, i dnes na 9. pozici skončila Tereza Mašková s písničkou Hořkosladký valčík. Ani na místě 8. se nic nezměnilo, stejně jako minule, tak i dnes tuto pozici obsadila písnička Evy Farné Neříkej, co má se stát. Nejenom, že boduje samotná písnička, ale i videoklip, který za pouhý měsíc shlédlo více než 100 000 lidí na YouTube. Aktuálně čeká Evu Farnou série koncertů v Polsku, minimálně do 5. září, takže si na její vystoupení u nás v České republice musíme chvilku počkat. Ovšem, víte, co by vás mohlo zaujmout, tedy především dámy? Že si můžete koupit její oblečení. Na svých webových stránkách totiž Eva Farná prodává kousky ze svého šatníku, které už nevyužije, a navíc veškerý výtěžek putuje neziskové organizaci Borůvka. Zpěvačka tedy vybízí, pokud byste chtěli udělat radost sami sobě a taky lidem s tělesným postižením, můžete si něco zakoupit. Má tam třeba spoustu šatů, taky kalhoty, vestu a tak dále. Rozhodně doporučuju, pak můžete svým kamarádkám říkat: koukej, tyhle šaty měla zpěvačka Eva Farná na koncertě a teď je mám já.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Single X, co by puberťák v české desítce na Blaníku, stejně jako minule i dnes na sedmé příčce. Xindl nám zaspívá ještě za chvíli, na šestém místě tentokrát skončila jeho Dovolená, ale ještě předtím míříme do minulosti.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tentokrát se budeme věnovat písničce La Isla Bonita. Pecka, kterou v 80. letech naspívala Madonna, se v 90. letech dočkala i české verze. Tu měla na svědomí Ilona Čáková. Česká La Isla Bonita se oproti původní verzi podstatně liší. Hudební doprovod vsadil na plně elektronický a syntetický zvuk, který odpovídal tehdejší módě diskotékového popu. Písnička tehdy vyšla na jejím velmi úspěšném albu Modrý sen, které jí v Česku vyneslo platinové ocenění. A v roce 1998 se dva týdny držela na špici nejhranějších písniček v českých rádiích. Tak si tu její slávu pojďme připomenout.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Za námi první pohled zpátky. Na Blaníku jsme slyšeli písničku La Isla Bonita od Ilony Čákové, která v českém éteru nejvíce bodovala v roce 1998. Dva týdny se držela na vrcholu nejhranějších písniček. Tak, jak jste zvyklí, tak ještě jeden pohled zpátky si dáme v České desítce. Tentokrát zavzpomínáme na začátky Marka Ztraceného, ale za chvíli už se vrhneme na šestou příčku s Xindlem X, který nás vezme na dovolenou.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
9: Milí Čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak nesejte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
12: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
13: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.

0: Na rádiu Blaník.
1: Jsme zpátky v České desítce a teď, jak už jsem avizoval, vyjedeme na dovolenou. Sindel X se nechal inspirovat svojí manželkou, cituji jeho slova. Když si kluci na vydavatelství stěžovali, že poslední dobou nosím samé depresivní písně, ptal jsem se své ženy, o čem pozitivním se dá psát s tím vším, co se ve světě děje. A její odpověď mě odzbrojila. Měl jsem napsat singl o tom, jak se těším na dovolenou. Tím mě dostala, já jsem totiž notorický plánovač dovolených. Dlouhé měsíce dopředu rád plánuju, kdy a kam pojedeme, dost tím žiju dávno předtím, než dovolená opravdu nastane. Takže pro vás všechny, kteří teprve plánujete dovolenou, ji posíláme dnes na místě 6. a schválně, jestli jste v tom textu najdete. Příjemný poslech.
0: Česká desítka na rádiu.

0: I pro tentokrát je opět Aradeček v české desítce, takže můžeme říci, všechno je v pořádku. Ano, tahle písnička si oproti minulému týdnu zase o něco polepšila, dneska tedy na pětce. Celkově se v české desítce drží 17 týdnů. Za to písnička Blízko od poetiky je v české desítce poměrně krátce, teprve lehce přes měsíc a dnes, stejně jako minule, na místě číslo 4, tak jdeme na ní.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Poetika a blízko, za námi čtvrté místo české desítky, tady na Blaníku, a my dnes podruhé zamíříme do minulosti.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tentokrát do roku 2008, kdy jsme v rádiích zaznamenali písničku Ztrácíš od Marka Ztraceného. De facto to byl jeho první hit, který Markovi vynesl ocenění Objev roku. Písničku složil o Vánocích 2007 a za pár měsíců už to jelo. Start jeho hvězdné kariéry mohl začít. Tenkrát, když píseň složil, bylo Markovi 22. A jak na tu dobu vzpomíná?
2: Vím, že jsem si tenkrát život opravdu užíval se všudy a vlastně na to docela rád vzpomínám.
0: A my si teď dáme v české desítce, takže tady je vzpomínka na písničku Ztrácíš a s ní Marek Ztracený.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: písnička
1: na rádiu Blaník.
2: Na Blaníku Marek Ztracený a Ztrácíš, písnička, která ho v roce 2008 katapultovala na první místo a celkem 17 týdnů se tahle píseň stala nejhranější písničkou českého éteru. No a teď už budeme udělovat pomyslné medaile. Místo třetí obsadila kapela Krištof a s ní Dominika Alagia. Docela populární česko-italská influencerka, která se do širšího povědomí veřejnosti dostala díky tvorbě obsahu na sociálních sítích. Teď si dáme jejich společnou písničku Půlnoční hřích, no a pak jsou na řadě Činasky, Selhání.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: Posloucháte Českou desítku na rádiu Blaník.
1: Ty nejoblíbenější české písničky současnosti.

0: Rádiu Blatník.
1: Za námi druhé místo české desítky skupina Činasky a Selhání. Posloucháte Rádio Blaník a za chvilku už budeme gratulovat vítězi. Ještě předtím ale pro vás mám rekapitulaci. Tak na místě číslo 10 jsme dnes přivítali novinku od Katky Marie Tiché, Byt 66.
2: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál, tady jsem vzala o tom.
1: Devítka, Tereza Mašková, Hořko sladký valčík. Místo číslo 8, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Na sedmičce jeden puberťák, Xindl X. A hned na šestce nás tenhle puberťák Xindl X pozval na dovolenou.

0: vraždy. Pátou pozicí se může pochlubit skupina Opět a Radeček s písní Všechno je v pořádku. Dokud na čtyřce Poetika a blízko. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám do... Bronz si odnáší Krištof a Dominika Aladži a Půlnoční hřích. Jestli nechceš, už víc nehledej, budu tvůj půlnoční. Stříbro patří kapele Činasky, písničce Selhání. A jak s tím zlatem?
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: Kdo pak se z prvního místa bude radovat tentokrát? Jsou dvě možnosti. Buď písnička Vzpomeneš si, kterou zpívá Eva Farná se skupinou Miraj z České desítky, vypadla. A nebo opět vyhrála. A ta správná odpověď je, že vyhrála! A už po 15. Tak gratulujeme.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Písnička na rádiu Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník a teď jsme se vychutnali nejhranější písničku v českém éteru. Už po 15. vítězí skupina Miraj a Eva Farna, Vzpomeneš si. Ještě 15krát a trhne rekord kapely Opět a Radeček i s písní I tak to za to stojí. Tehdy vyhrála 30krát. Tak uvidíme, třeba i tahle pokoří. Pro dnešek je to vše. Závěrem ještě poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, který nám sestavila. A příště už se na vás bude těšit ze severu odpočatý kolega Petr Slíva. Zdraví vás, Vlasta Suk.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.
1: A pokračujeme v odpoledním programu krátce před 13. hodinou. Za okamžik počasí taky víkendové tipy a pak Michal David, právě začínáme. Dáme i Gampa. A nebude chybět skupina Olympik jako za mladá. Celé léto vám hrajeme hezky česky, za 2,5 minuty bude 13 hodin.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Dneska odpoledne je převážně oblačno, ojedinile přehánky, na jihu večer četnější. Teploty 27 až 32 a v 1000 metrech kolem 23. Zítra nás čeká převážně velká oblačnost, místy zaprší, ojedinile se objeví bouřky a teploty klesnou na 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
0: Rádio Blaník. Víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Přeji vám pěkný den. Zpříjemněte si konec víkendu promenádním koncertem v Altánku ve Smetanových sadech v Olomouci. Zastavit se můžete každou neděli v 5 hodin odpoledne až do konce srpna. Dnes vám zahraje moderní žestový soubor. Nahoře svatého Klimenta v Chřibech v okrese Uherské Hradiště se koná oslava svátku svatého Gorazda, předního žáka a nástupce svatého Metoděje na arcibiskupském stolci. Program bude zahájený ve 3 hodiny odpoledne žehnáním ikony svatého Gorazda. Pak bude následovat slavnostní liturgie a v 16.45 slavnost zakončí beseda. A Sovinec zažijete v temné době 30leté války. Přijďte si užít historickou akci do 6. hodiny podvečerní. Například za chvíli začíná loutková pohádka o princezně Rozmařilce. Následuje šermířská groteska a nechybí ukázky letu dravých ptáků. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
0: Suk.
4: Na rádiu Blaník.
1: Ano, jsem s vámi. Dobré odpoledne přeji přesně ve 13 hodin a taky přeju všechno nejlepší.
5: Na zdraví panenky, na zdraví všem.
6: Dnes Aničkám patří dnes.
1: No Aničkám, ano, dneska slaví svátek Anna. Takže milé Aničky, jen to nejlepší.
6: Ti, Aničko,
1: a zdravíme i Anity, které také slaví.
4: Rádio Blaník.
1: No teď už opět hrajeme hezky česky, startujeme hodinu s Lucí Bílou, tohle je dobrý kafe, ode mě letní přání, krásné neděle.

0: Michal David a právě začínáme. Posloucháte Radio Blaník. Odpolední vysílání už jsme dávno začali. Teď je 9 minut po 13. No a zítra dopoledne se opět rozezní tenhle zvuk.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ano, zvuk tajemného roku. Znělky, které dobře znáte. A v rámci hodiny, kdy hledáme tajemný rok, zní písničky pouze z toho roku, z toho tajemného. A vaším úkolem je pochopitelně vypátrat, o jaký se jedná, nejenom podle písniček, ale i podle nápověd. A pokud nás teď posloucháte, děláte dobře, protože budete napřed, mám pro vás jednu nápovědu už na ten zítřejší tajemný rok. Tak poslouchejte, v tom zítřejším tajemném roce se konala olympiáda a byli jsme tehdy svědky neuvěřitelného dramatu. Vzpomínáte?
3: No a teď pokus o všechno. Barbora Špotáková má jistou stříbrnou medaili, o tu už nemůže přijít. Obrkfelová se nezlepšila, poslední hod Barbory Špotákové na olympijských hrách.
4: A držme palce, ať letí, ať letí, ať letí, ať letí,
0: pokud jste poznali, jak už jsem říkal, jste napřed, zítra můžete určitě do tajemného roku zavolat nebo napsat mezi 9. a 10. hodinou.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Teď už Miroslav Šbírka a za chvíli pro vás i žlutý pes, modrá je dobrá.

0: No, je to tak.
1: Už je to tak.
0: Modrá je dobrá, na rádiu Blaník písnička Žlutýho psa, která se v roce 1998 stala 9x nejhranější písničkou českého éteru. Ano, 9 týdnů královala na špici. Aktuálně, jak jsme mohli slyšet v minulé hodině, vyhrála písnička Vzpomeneš si kapely Miraj a Evy Varne. Co nás čeká za chvíli? Tady na Blaníku Francesco Napoli a Bala Bala. No a pak vám taky prozradím, jak si od nás můžete vyhrát parádní grilovačku zdarma, na kterou můžete pozvat celou rodinu a další přátelé.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
10: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
11: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
12: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
13: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
14: Na co?
13: Na naši fotovoltaiku.
14: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
13: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
14: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
13: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
14: A kdo se o to postará?
13: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
14: Tak to máme jasno.
15: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
16: Kdekoliv na světě.
17: A 24 hodin denně.
16: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
17: Na našem webu radioblaník.cz.
18: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.

0: plné písniček.
1: Hrajeme vám české
0: i světové.
1: Léto s Blaníkem.

0: Jo, Žoráš, krásná písnička z filmu Fontána pre Zuzanu 3. Vy posloucháte Blaník a za 5 minut už bude 3:15.
1: Jedeme sama. Krajánek, Rádia Blaník.
0: Tak co, chtěli byste, abychom vám my, blaníští krajánci, buď já nebo kolega Martin Císas, přivezli 7,5-kilovou šunku na kosti a vy si tak mohli zdarma uspořádat parádní grilovačku? No a myslím, že byste neodmítli, co říkáte. Pokud ano, opravdu byste chtěli tohleto absolvovat, stačí k tomu velmi málo. Navštívit naše webovky, přidat se do klubu posluchačů Rádia Blaník a zaregistrovat se do té velké hry o tuhle šunku. Už jsme jich opravdu spoustu rozvezli, třeba jsme byli na západě Čech, včera se z výhry radoval posluchač Jirka z Rokycan.
2: Jirko, co vy na to šunku jsme přivezli od Leka, od Rádia Blaník?
3: Nádherný teda, opravdu jsem v šoku. Netrvalo to ani týden, co jsem se zaregistroval. A vy jste tady ze šunkou.
0: No vydá, takhle jednoduché to je. Taky byl kolega Martin Císař na Jižní Moravě, třeba v Brně, anebo na Vysočině, tady šunku předala Lucce z Golčova Janíkova.
2: Vy jste zkusila přihlásit se a ono to vyšlo. A my jsme vám dneska přivezli šunku. Co tomu říkáte?
4: No, že to je super.
2: Tak to vypadá na krásnou sobotní party.
4: Je to možný, asi jo.
2: Co to pro vás znamená vlastně takhle vyhrát? Vyhráváte často?
4: Ne, teď je to úplně poprvý a jsem z toho úplně nervózní a mám velkou radost.
0: No a příště se můžete radovat i vy. Takže se přihlaste, koukněte na naše internetové stránky radioblaník.cz. Podstatné je, abyste se stali členy našeho blanického klubu, zaregistrovali se, no a pak už třeba se uvidíme. My prozkoumáme, jestli posloucháte Blaník, kde nás posloucháte a šunku s radostí předáme. Tak hodně štěstí. Jinak není to jenom o šunce, ale taky o krásných výletech, které s kolegou Martinem Císařem objevujeme. Poslouchejte, co nás čeká třeba pozítří.
1: Krajánek Rádia Blaník. Třikrát týdně vyráží přímo za vámi. Třikrát týdně hledá ta nejkrásnější místa po celé zemi. A to, co objeví, si nenechá pro sebe.

0: přináší
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
3: Tak se nechte pozvat i na zámek Berchtold, odkud se přihlásím v úterý. Teď Olympik jako za mladá, za chvíli Annie Lennox, písnička Hawaii a spousta dalších. To vše do té 14. hodiny. Krásnou neděli přeju.

0: Mě tahle písnička se zpívala a zpívá u táboráků. I dneska večer mezi 18. a 19. si je užijeme. Ostatně v odpoledním vysílání o tom ještě budeme mluvit. Co si zahrajeme dál po zprávách pro vás? Karel Gott, Nápoj lásky číslo 10. Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je hledám. Těšte se na kabáty. A zaspívá Hana Zagorová. Celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 14 hodin.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou k 16 stupňům. V pondělí očekáváme většinou velkou oblačnost, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. K večeru budou ale srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Max útočí na regál.
6: Parča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
17: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
0: Dnes zemřel výtvarník Milan Knížák. Motoristé podporují privatizaci části letiště. Fotbalová šance liga má na programu 3 zápasy. Pěkné odpoledne přeje Radek Barkman. V 86 letech zemřel český výtvarník a hudebník Milan Knížák. Jeho umělecké aktivity v sobě zahrnovaly ale také výtvarné umění, hudbu, architekturu, design nebo módu. Knížák také stál u zrodu českého undergroundu a několik let vedl i Národní galerii. Byl znám i jako příznivec bývalého prezidenta Václava Klause. Za ODS v roce 1998 například neúspěšně kandidoval do Senátu. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu. V pořadu Poledne s Václavem Moravcem to uvedl ministr sportu Boris Šťastný. Ve vládě ani v koaliční radě se prý o tom ale ještě nejednalo. Možné privatizaci části pražského letiště by se nebránil ani místopředseda ODS Alexandr Vondra. Kutná Hora plánuje výstavbu nového plaveckého bazénu. Vedení města je přesvědčeno, že rekonstrukce současného už není z ekonomického hlediska výhodná. Potvrzuje to i starosta Lukáš Seifert.
19: Když si to člověk potom napočítá na náklady na rok provozu, tak pokud mi něco postavíte, bude to sloužit 30 let do rekonstrukce a dalších 30 let. Máte životnost 60 let, pokud by stejnou částku stála oprava, která by znamenala životnost pouze 20 let, tak ten rok provozu by byl neskutečně drahý.
0: Projekt by měl vznikat v režimu design and build, kde vybraný dodavatel zajistí projektování a také stavbu. Třemi zápasy dnes pokračuje odpoledne úvodní kolo fotbalové šance ligy. Obhájce titulu z předešlé sezony celek pražské Slávie vyzve v Edenu od 15 hodin celek Slovácka. Jablonec následně přivítá olomouckou Sigmu, ale východočeském derby se poměří Hradec Králové s Pardubicemi. Ve včerejším startu sezony zaváhali oba spolufavorité soutěže, tedy Sparta i Plzeň. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
20: Ano, jsem s vámi 14 hodin právě teď.
21: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
20: My se už za chvíli budeme věnovat dovoleným, ale tentokrát ne rodinným, ale solo dovoleným. Jaké věkové kategorie a kam rádi jezdí na dovolenou, to se dozvíte po písničce od Kabátů. Ale teď zpívá Hana Zagorová. To by

0: Robina Kabát, písnička Colorado, nakopla nás teď 10 minut po 14. hodině. No a jak jsem říkal, teď se na Blaníku budeme zabývat dovolenými. Ovšem, nezaměříme se na ty rodinné, protože spousta lidí vyráží do zahraničí solo, nejčastěji ve věku kolem 30 a taky nad 55 let. A hlavně mezi staršími převažují ženy. Podrobnosti dodává výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
1: Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
0: No, tak každý si to užije jinak. Pokud máte dovolenou ještě před sebou, možná že jo, tak si hezky odpočiňte a čerpejte síly zase do pracovního procesu. Ať vám jde počasí a když budete s Blaníkem, jedině dobře. Už pro vás vybíráme taky pohodové písničky. Karol Gott, Nápoj lásky číslo 10 a pak taky Bryan Adams. Dobré odpoledne.

skupina MiG 21 a Malotraktorem na Blaníku. Pokud si kouknete na webové stránky skupiny, tak si tam můžete zakoupit spoustu upomínkových předmětů. Trička nebo i placku s názvem kapely. Takže pro milovníky této skupiny naprosto ideální. No a pro vás, kteří milujete Blaník, bych tu taky něco měl. Pro změnu naše webovky a náš e-shop. Ano, aktuálně si tady můžete zakoupit spoustu nádherných věcí s naším sluníčkem. Třeba blanický pulitr, blanický hrnek, svačinový box. Také je tam fleška, ponožky, trička, mikiny, klobouček a nebo sada nářadí na zahrádku. To vše s naším sluníčkem na adrese radioblanik.cz v e-shopu. Tak se tam koukněte. Za chvíli pro vás Verona, Láskoprout a za 8 minut už bude půl třetí.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.

0: kuchyně u mámy.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? VKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. VKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.vkvateliér.cz.
3: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
4: Svítí.
5: Svítí.
4: I na síti všech sítí.
5: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
4: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
5: Blaník na Facebooku a Instagramu.
6: České rádio.

0: Jsme Radio Blaník, hrajeme do pohody nedělního odpoledne, za námi Botox, my dva. Za 5 minut 3:15. Tak co, už nás sledujete na sociálních sítích? Pokud ano a jste našimi přáteli, víte, že to má řadu výhod. Vy, kteří s námi ještě na blanickém Facebooku nejste, tak to napravte, protože tady pro vás máme spoustu zajímavostí. A to nejenom o vašich oblíbených interpretech, taky tam dáváme videa ze zákulisí rádia, dozvíte se tam o všem, co se chystá v našem vysílání, nebo naopak, si tam můžete připomenout to, co vás na Blaníku... Co vás vlastně na Blaníku provázelo v dnech minulých, co vám uteklo, to všechno tam máme. K tomu spoustu fotek a videí, třeba z rozhovorů nebo z našich letních koncertů. Ano, každou chvíli tam k tomu všemu hrajeme o zajímavé ceny. A co by vás aktuálně mohlo zaujmout, že tam najdete i nápovědy k naší velké letní hře Slunce dál svítí. Právě naše blanická písnička vám může přinést 5 000 korun. No a když se kouknete na blanický Facebook, tak tam máme i video, i ty hlasy, které hledáme, takže to by vám mohlo napovědět a když se dovoláte v příštím týdnu, tak třeba vyhrajete. Tak hodně štěstí. To je náš blanický Facebook na adrese facebook.com/radioblanik. Samozřejmě máme i Instagram, YouTubeový kanál a webové stránky radioblanik.cz.
1: Pohodové české rádio.
0: A opět hrajeme hezky česky, tak jak to máte nejradši. Karel Zik zpívá Není všechno paráda.

0: Další pohodovka pro vaše parádní nedělní odpoledne z Blaníku Cranberries. Přiblížila se 15. hodina, a to znamená, že už jsou před námi další čerstvé zprávy, počasí a dopravní servis, pak si budeme zase pohodově hrát. Chystám Petru Janu. A pak, že je to hřích. Standa Ložek s Petrem Kotvaldem zaspívají holky z naší školky. A o jednom večírku za koncem zaspívá Anaka. Večírek za koncem, světa se sluncem. Celé léto hrajeme hezky žesky a za 8 minut už bude 15 hodin.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. V noci očekáváme na Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti a bude také pršet. Zítra se to nezmění, čekáme většinou velkou oblačnost, postupně na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 25 stupňům, na horách bude kolem 17. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. CactusReality.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Mezi Opavou a Ostravou na silnici 1/56 u Dolního Benešova zasahují záchranné složky u srážky nákladního auta s cyklistou. Počítejte s omezením provozu. Další komplikace máme na příjezdu do Českého Těšína z Karviné. Na silnici 1/67 havaroval motorkář, tady se projíždí bez zdržení. A na Bruntálsku mezi Rapotínem a Rýmařovem na silnici 1/11 u Klepáčova zasahují záchranáři, včetně vrtulníku. U pádu cyklisty provoz je omezený po dobu zásahu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Radkem.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
13: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Zahraniční pacienti stále více odebírají léky v Česku. Praha pokračuje v přípravě opatření proti povodním. Tenistky Havlíčková se Samson ve finále neuspěly. Pěkné odpoledne, přeje Radek Barkman. Zahraniční pacienti si stále častěji vyzvedávají léky v českých lékárnách. Používají k tomu recept ze svého domovského státu. Léky si tak u nás nejvíce vyzvedávají Poláci. Naopak Češi míří za e-recepty za hranice nejčastěji do Chorvatska. Česko je nyní na této bázi propojeno hned s 11 státy. Brzy by do systému měly přibýt také Francie anebo Německo. Praha je zase o krok blíž připravenosti na případné povodně. Pokračuje totiž modernizace jednoho z nejrozsáhlejších protipovodňových systémů v Česku. Co přinese jeho vylepšení, to říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
11: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů. Přispěje tak nově k ještě efektivnější přípravě metropole na případné povodně.
15: Inovace nástroje vyjde zhruba na 18 milionů korun. Mikroregion Radnicko postaví poblíž Němčovic u Narokycansku lávku přes Berounku. Ta nejenom propojí obce, ale také pomůže cyklistům nebo turistům. Nejbližší most je totiž odtud dalekých 16 kilometrů. O podporu by mikroregion měl požádat Západočeský kraj. Lávka za zhruba 40 milionů korun by mohla stát v letech 2028 nebo 2029. České tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson nakonec deblový titul na turnaji WTA v Praze nezískali. Ve finále na štvanici totiž podlehli nasazeným čtyřkám, tedy Britkám Harriet Dart a Maje Lumsden 4-6 a 4-6. Havlíčková se Samson neuspěli v Praze ani na druhý finálový pokus. Před rokem totiž prohráli s ukrajinsko-japonským párem Kičenok Ninomiya. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlastík.
16: S přáním krásného odpoledne.
1: Vlasta Suk
14: na rádiu Blaník.
16: A my už za chvíli popřejeme taky osobnostem, které dnes slaví narozeniny, tak poslouchejte, jsou tam i nějaké legendy, tohle si nenechte ujít. Taky Aničkám samozřejmě, které dnes slaví. No a v této hodině to bude i o vás, protože se vás už teď ptám, co vás v tomto týdnu potěšilo, co vám udělalo největší radost. Tak mi to klidně napište, zapřemýšlejte a SMS-ku odesílejte na 603 118 118. Po půl čtvrté se k tomu dostaneme. Za dvě minuty bude 15 hodin a na Blaníku zpívá Marek Ztracený.

0: Tanaka, večírek za koncem na rádiu Blaník, 7 minut po 15. hodině. Aněka, stejně jako dalším Aničkám, přejeme všechno nejlepší k svátku.
1: Na zdraví panenky, na zdraví všem, dnes Aničkám patří.
0: Ano, právě Anna dneska září v kalendáři, taky Anita, tak blahopřejeme. Jinak, co se Anika týče, ona to vlastně není Anáka. Ona se ve skutečnosti jmenuje Luciana, ale všichni známe jako Anu, takže ji mezi Aničky můžeme s radostí zařadit. Tak pojďme dál, kdo dneska slaví narozeniny v neděli 26. července roku 2026. Tak třeba americká herečka Sandra Bullock, její 62 let, 54. má český herec Saša Hrašilo a máme tu samozřejmě jednu legendu. Mick Jagger má dneska 83. narozeniny. Stouni vydali začátkem července nové album a možná vyrazí příští rok na turné. Na světě asi není momentálně větší popkulturní osobnost. Tak všechno nej, Miku. Jo, Mick se byl koukat na mistrovství světa na Anglii, jak válí, a po prohře v semifinále s Argentinou vypadal dost přešle. Jeho kroucení hlavou obehlo sociální sítě a televizní zprávy po celém světě. Zkrátka legenda. Ovšem duší stále mladá. A taky jsem si vzpomněl, už je to pár let, kdy pěkně na internetu naspíval písničku Pec nám spadla. Pec.

0: připraví.
1: Takže Mick Jagger, ano, tahle legenda dneska slaví 83. narozeniny. No a teď si tedy zahrajeme písničku. Tady jsou Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Jdeme na to, dobré odpoledne.

0: letní pohoda k tomu písničky z Blaníku, ano, o to se staráme my, abyste se s námi měli hezky. Za chvíli třeba Standa Ložeka, Petr Kotwald, holky z naší školky, nebo Lucie Bílá, co by obyčejná holka. A z té zahraniční tvorby třeba Bee Gees, Night. Tak 10 minut před půl čtvrtou vás všechny zdravím a opět se ptám, co vás potěšilo v tomto týdnu, co vám udělalo největší radost. Klidně mi to napište SMS-kou na 603 118 118, pochlubte se, ať to společně můžeme rozebrat za chvíli na vysílání. Buďte s námi a krásnou neděli. Radio Blaník.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
9: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
10: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou. Natisknu levně.cz. Klidně hned přes telefon.
9: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
11: Tisknu levně.cz.
12: Náplně hned.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

den v našem odpoledním vysílání na Blaníku a já už vím, co vás potěšilo, co vám v týdnu udělalo největší radost. Pojďme některé ty SMSky přečíst do vysílání. Ahoj Blaníku, největší radost mi dělá můj manžel Jirka a taky dcera Maruš. Včera mi přijeli popřát k narozeninám synovci Aneteř Ani a super táborák. Skvělí lidi a užíváme léto. Využijete též. Děkuje Lucie. Tak Lucko, taky zdravíme. Moc nás zdraví Jirka ze Suchovršic. Potěšil mě víkendový výlet s rodinkou do Havlovic na zříceninu hradu Vízumburg a minigolf v Havlovicích cestou domů. Potěšilo mě, když se mi narodili kočátka, napsala Olina. Ahoj Blaníčku, největší radost jsem měla včera na oslavě 10. narozenin mého vnoučka Lukáška. Co může být nejlepší než společné setkání se svými nejbližšími? Krásný zbytek dne přeje Helča z Kněžev se u Rakovníka. Tak Helčo, zdravíme, ano, máte pravdu. Ahoj Blaníku, největší radost mi dělá můj manžel Jirka, napsala posluchačka Petra. Vlastíku, super byla dovolená s vnučkami, má toulavá pouč, toulavého mnicha. Bohužel se stalo i něco, co mi tu dovolenou a nejenom tu docela pokazilo, ale to už je bohužel život. Pavel Pata pohádka. Tak Pavle, doufám, že to nebylo nic tragického, že jste si to užil a že si užijete další pohodové písničky od nás z Blaníku. Díky moc za vaše textovky a teď už posílám Petru Janů, za chvíli taky třeba Václava Neckáře. Dobré odpoledne.

0: čerstvý chleba
1: s jahodovou marmeládou
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Václav Henskář, podej mi ruku a projdem Václavák. Tak já vám přeji stále krásné nedělní odpoledne, ať už si ho užíváte kdekoliv. Za chvíli budeme pokračovat v pohodových písničkách. Čeká nás kapela Olympik. Skončili jsme, jasná. Ale taky Jiří Čelingr. Z Brontosaury se sejdeme u stánku. Celé léto hrajeme hezky česky, za 7 minut už budou 4 hodiny odpoledne.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejvyšší denní teploty nám na Moravě a ve Slezsku zítra vystoupají k 25 stupňům. Ráno bude foukat místy slabý jihozápadní vítr, během dne místy až čerstvý západní až severozápadní. Čekáme většinou velkou oblačnost, postupně na většině území s občasným deštěm. K večeru budou ale srážky ustávat, místy se mohou lokálně objevit i bouřky. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Mezi Opavou a Ostravou na silnici 1/56 u Dolního Benešova zasahují záchranné složky u srážky nákladního auta s cyklistou, tak počítejte s omezením provozu. Na příjezdu do Českého Těšína z Karviné na silnici 1/67 havaroval motorkář, tady se projíždí bez zdržení. Dejte pozor také na Bruntálsku mezi Rapotínem a Rýmařovem na silnici 1/11 u Klepáčova. Tady zasahují záchranáři včetně vrtulníku, u páru cyklisty provoz je omezený po dobu zásahu. Ještě se podíváme na Vsetínsko. V Rošnově pod Radhoštěm v ulicích Sluneční, Zátiší, Palackého a Julia Fučíka probíhá Anenská pouť, tak počítejte s omezením. Tolik dopravní servis pro Moravo a Slezsko a za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Noci na dnešek v Terezíně hořelo. Jablonec pokračuje s rekonstrukcí sídliště Šumava. Sobotní útok v Berlíně nejspíš provedl islámský radikál. Pěkné odpoledne přeje opět Radek Barkman. Vládní koalice by podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé měla napnout síly k vítězství v nadcházejících prezidentských volbách. Uvedla to v nedělní debatě česká politika na CNN Prima News. Češi budou novou hlavu státu vybírat v roce 2028. Současný prezident Petr Pavel už naznačil, že se bude ucházet i o druhý mandát. V Terezíně v noci na dnešek hořelo. Oheň tu zachvátil dvě auta i budovu truhlárny. Nikdo se ale naštěstí při požáru nezranil. Škodu odhadl majitel na několik milionů korun. Oznámení o vzplanutí ohně obdrželi hasiči 2 hodiny po půlnoci. K události nakonec vyjelo celkem 9 jednotek požární ochrany. Materiál z truhlárny se nakonec podařilo zachránit. V Jablonci se stále pracuje na obnově sídliště Šumava. V této fázi etapy se počítá především s rekonstrukcí silnic, obnovou veřejného osvětlení anebo parkovacích ploch. Pokračuje primátor města Miloš Vele.
5: Je to naše nejstarší sídliště. Ta revitalizace se dlouho připravovala a probíhá tam už několikátá etapa. Chceme, aby to sídliště bylo tak, jak má vypadat a jak si to lidi přejou, protože tam probíhá i řada konzultací s občany. Tvoříme veřejný prostor, upravují se komunikace, upravují se tam i hřiště a samozřejmě se snažíme tam, kde děláme definitivní povrchy, aby se tam udělaly i nové sítě, aby se to potom nemuselo znova otevírat.
4: Na sídliště Šumava se nachází 37 panelových domů a zhruba 1600 bytů. Sobotní útok při manifestaci za práva komunity LGBT v Berlíně byl podle německého ministra vnitra Alexandra Dobrinta islamistický terorismus. Incident si nakonec vyžádal 1 oběť a 29 zraněných. Podezřelý z jeho spáchání je zatím stále na útěku. Jedná se o německého občana s libanonskými kořeny. Útok se českých občanů přímo nedotkl. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
6: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
7: A pokračujeme v odpolední krasojízdě. Za 2 minuty bude 16 hodin. Mám pro vás další hezké české Tomášku za chvíli. A teď posílám kapelu, která začínala s názvem Karkulka. Po roce si začala říkat Olympik a už je to 63 let.

0: Volaníky s vámi i v neděli odpoledne. Teď Tomáš Klus, skvělý český písničkář, textař, skladatel, herec a taky bývalý moderní pětibojař v našem vysílání. Písnička Pocity za námi a já mám takový pocit, že zase od zítřka budete hledat naši nejnovější blanickou hymnu, která může nadělit opravdu tisíce korun.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Jmenuje se Slunce dál svítí, váš úkol je jednoduchý. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání od pondělí do pátku. Jakmile uslyšíte písničku Slunce dál svítí, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte, pustíme vám nějaký kus té písničky, kde zpívá jeden z těch interpretů. Třeba i Tomáš Klus tam je, takže určitě možná poznáte Tomáše Kluse, možná ne. Každopádně, když se dovoláte, když poznáte ten kus interpreta, tak získáte od nás 5000 korun. Když se nezadaří, což bylo v tomto týdnu, posluchačka Petra nevěděla, tak se jackpot zdvojnásobí a budeme hrát o 10 tisíc. A to je aktuálně, ano, opravdu. Takže v příštím týdnu někdo z vás vyhraje 10 tisíc a třeba se budete radovat, jako v minulosti taky naše posluchačka Květa.
2: Ale vy jste to poznala! A víte, co je ale skvělý? Vy máte 10 tisíc korun! Máte 10 tisíc
3: prázdniny.
2: No jasně.
0: Tak držím palce, zítra pokračujeme.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A teď už hrajeme Kamufláž, Love is a Shield, za chvíli i Eláni a Láska moja. Krásnou neděli vám si.

0: tady Backstreet Boys, další pohodovka pro vás. Na Blaníku 6 minut před 16:30, neděle 26. července. Jak jsme říkali, jak už víte, dneska slaví svátek Anita a taky Anna, takže Aničky, všechny vás zdravíme, přejeme všechno nejlepší k svátku. Také hromada pranostik k dnešnímu dni, třeba tahle, zvětšují-li se na svatou Anu mravenci své hromady, lze očekávat i toho zimu. Tak až se půjdete projít do lesa, zkontrolujte, jestli mravenci skutečně zvětšují své hromady, pak už víme, že nás čeká tuhá zima. Ještě třeba pranostika, kterou známe snad všichni, svatá Anna chladna z rána. Tak já bych řekl, že v posledních letech už to moc neplatí, když jsem byl malej, tak skutečně po svaté Aně už ta rána byla studená. Ale za uplynulých, řekněme, 5 let, třeba v takovém srpnu klidně mohou být tropická rána, a nejinak tomu bude i v příštích týdnech, respektive v tom příštím týdnu opravdu, protože meteorologové slibují rána s teplotami od 23 do 19 stupňů Celsia skoro na víkend. Takže to je skutečně tropické ráno, tak ta pranostika, nevím co s ní, svatá na chladna z rána. Teď teda to bylo, ale zase se to naštěstí otočí a bude teplo. Takže přesnou předpověď samozřejmě meteorologové podávají každé ráno tady u nás na Blaníku, takže zítra vás opět budeme informovat, jak se to s těmi tropy vyvine v těch následujících dnech. Za chvíli Jiří Čelinkr, což takhle dá si špenát, a taky Elton John.
1: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto.
2: Na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Milí Čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: Tak já myslím, že tahle písnička k táboráku patří opravdu snad jedna ze všech, bez které si ten táborák nedokážu představit.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: A tady na Blaníku pro vás máme písničky k táboráku. Teď o prázdninách, každou sobotu a neděli, vždy v 18 hodin startujeme a hrajeme ty nejkrásnější, které si můžete zaspívat nejenom u táboráku, ale třeba i u krylování nebo někde s přáteli. Ano, a dnes třeba Jarek Nohavica zaspívá.
3: Jdou po mně, jdou.
0: Mezi 18. a 19. zazní i Brontosauři, bude tu Dlouhán Franky.
3: Měl kapsu prázdnou Franky Dlouhán, postátek toulal se.
0: No a jak už asi víte, nebo jste zaregistrovali, tak v písničkách táboráku pro vás máme i jednu speciální živou nedvědovku od mladých nedvědů. Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším dnes zaspívají po včerejší premiéře písničku Sázava. Ano, nad Sázavou.
3: Nad Sázavou. Občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy zpívali jsme Brontosaury spirituál.
0: Tak si dnešní písničky k táboráku nenechte ujít, startujeme v 18 hodin. No a kdybyste si to chtěli protáhnout, tu zábavu, tak přelaďte jednoduše na Český Blaník. Tady písničky k táboráku odstartují 19 a potrvají do 22 hodin.
3: Vyspívali jsme Brontosaury spirituál.
2: Písničky k táboráku.
1: Na rádiu Blaň.
0: Tak a teď už k víni, za chvíli taky Lucie a písnička Srdce. Bude 3:15, pěkné odpoledne.

0: Lucie, písnička Srdce na Blaníku. Já vám přeji dobré odpoledne, za chvíli zprávy a taky Michal Tuš. Snídaní v trávě. Jelena Čáková. Oči, když se červen. A v příští hodině i Damiens. Celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude 5.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Pálkovská. Zítra si určitě vemte deštníky, protože bude poprchávat, pršet a mohou se objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 25 stupňům, na horách bude kolem 17 a většinou očekáváme velkou oblačnost. K večeru budou ale strážky ustávat. Toliko počasí a teď už je na řadě dopravní servis.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na Vsetínsku v Rožnově pod Radhoštěm v ulicích Sluneční, Zátiší Palackého a Julia Fučíka probíhá anenská pouť, tak počítejte s omezením. V Ostravě v Polance v ulici Kpile probíhají stavební práce, tak dejte pozor. Na Vsetínsku mezi Valašskou Polánkou a Lužnou je uzavřený pravý pruh z důvodu opravy povrchu silnice. V Prostějově v České ulici probíhají stavební práce, počítejte tedy s omezením. Ještě se podíváme na Vsetínsko na silnici třetí třídy před turistickou chatou Celnice směrem od Huslenek. Probíhá oprava mostu přes Kychovou, doprava je vedena přes mostní provizorium. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Radkem.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matrů u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
16: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
17: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Chystá se nový systém darování drogerie nebo oblečení. V Dobřanech u Plzně hoří skládka komunálního odpadu. Slávie na úvod šance ligy deklasovala Slovácko. Hezký den přeje Radek Barkman. Chystá se nový systém darování drogerie, oblečení nebo nábytku. Pomoci by měl potřebným i dárcům samotným. Nově totiž nebudou muset dárci odvádět daň z přidané hodnoty, která by se tak měla blížit nule. V humanitárních organizacích totiž tyto komodity postupně dochází, zatímco poptávka po nich je čím dál tím větší. V Dobřanech u Plzně hoří skládka komunálního odpadu. U požáru tu zasahuje zhruba 25 hasičů. Oheň se tu rozšířil na plochu 50x70 metrů. Příčina požáru zatím není známá. Hasiči navíc na místě zřídili čerpací stanoviště, kam teď dojela jednotka místních dobrovolníků. Ta by měla dále doplňovat cisterny. Vyhlášen byl aktuálně druhý stupeň požárního poplachu. Léto přeje výletům i koupání. Pro oči ale teplé dny představují i zvýšenou zátěž. Lehce se do nich totiž můžou dostat různé nečistoty, jak říká primářka pražské oční kliniky Neovize Lucie Valešová.
20: Pokud se do očí dostane písek, je ideální ho vypláchnout obyčejnou kohoutkovou vodou. Pokud toto nepomůže, tak je možné nazdvihnout to víčko a štětičkou namočenou ve vodě otřít, pokud je tam viditelný písek. Pokud ale ne a dráždí to třeba i několik hodin, pak je vhodnější navštívit lékaře.
19: Pokud se do očí dostane mořská voda, je dobré podle Valešové použít oční kapky s umělými slzami. Fotbalisté pražské Slávie vykročili úspěšně za obhajobou titulu v šancelize. V domácí bitvě proti Slovácku totiž zareagovali na úvodní rychlý gól hostujícího Jurošky a v rychlém sledu zápas otočili ve svůj prospěch. Slovácko nakonec porazili 5-1. Úspěšně tak odpověděli na zaváhání plzeňské Viktorie a pražské Sparty. Oba tyto týmy totiž svůj sobotní duel prohráli. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
1: Vlasta Suk
18: na Rádiu Blaník.
0: Odbyla 17. hodina, za chvíli vyrazíme na výlet. Pokud jste propásli páteční putování kolegy herce Mirka Táborského, tak nás čeká Manský dvůr na západě Čech. Co je tady k vidění, že si řekneme. No a k tomu zahrajeme hezké české od Damiens nebo teď od Činasky.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně je.

0: Velký hit z roku 2000. Damiens a Stýská se mi tady na Blaníku z alba Svět zázraků. Za chvíli pro vás Ilona Čáková, Zavři oči, když se červenám, a taky Turbo chtěl jsem mít. Bude 17:15 a než si budeme hrát hezky česky, vyrážíme na výlet. Tady je páteční putování kolegy herce Mirka Táborského.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jedno místo, kterým prošla, jak se říká, historie. Manský dvůr, který stojí na západě Čech, mezi Slavkovským a Dyleňským lesem, nabízí zájemcům o regionální historii minimuzeum vybavené všemožnými předměty ze sbírek badatele Zdeňka Buchtelého. Za pozornost stojí jeho archeologické bádání v místech tvrzí a hradů v okolí i sbírky pozůstatků z válečných období. Samotný Manský dvůr představuje usedlost chebského typu zdobenou hrázděnou architekturou. Byl založen pravděpodobně již ve 12. století jako opevněné sídlo. Stavebně i majetkově se proměňoval, až byl jako zbytkový statek po pozemkové reformě vyčleněn z majetku Metternichů a ve 30. letech 20. století jej koupil pražský architekt Milan Babuška. Jenže idylicky působící poloha sídla byla odedávna územím sporů, bojů a nakonec i válečných střetů. Meziválečné období dostavby a přestavby statku skončilo jeho záborem pro říšského místodržícího sudecké župy Konráda Henleina. U vstupu do Manského dvora nyní stojí dva pomníky, které připomínají události z konce druhé světové války. V dubnu roku 1945 docházelo nad západním protektorátním územím Čech k častým bojovým letům americké armády. Dne 17. dubna se vracela na linii u Chebu skupina stíhacích letounů Mustang po náletu na plzeňské letiště. Jeden stroj byl poškozen a u Dolního Žandova začal klesat. Pilot Robert Oscar Davis se skočil na padáku, ale byl dostižen a zabit ozbrojenou říšskou pracovní skupinou z Manského dvora. Právě jemu byl v sobotu 25. dubna 2026 odhalen pomník u vstupu do nádvoří. Na opačné straně u brány stojí od roku 2015 podobně stvárněný pomník jednoho z ruských zajatců, kteří zde pracovali pro udržení válečného provozu statku. Zajatce zastřelil 1. května 1945 nacista Julius Kraibich údajně pro krádež Tuřínu. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Ilona Čáková, zavři oči, když se červenám a posloucháte Radio Blaník. Za 5 minut bude 17:30, připomínám, že dnes písničky na přání pro vás od 19 hodin, tak jako každý den, ale dnes opět delší, protože svůj svátek slaví Ani, jak jsme říkali, Ani, Anity, tak to prodlužujeme. No a jaké jste vybrali? Třeba Bobra a Motýla.

0: k tomu všemu například Josef Wagner, Nedvědi, Marie Rotrová, Folk Team, Petr Kolář a spousta dalších. Třeba Lucie Bílá, Karel Gott, Divoký Bill a tak dále. Takže dnešní písnička na přání v 19 hodin startujeme a pokud byste chtěli taky někoho potěšit, objednávejte v předstihu přes naše internetové stránky radioblanik.cz.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
10: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
11: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
12: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
13: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
14: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
13: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
15: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
16: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
17: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
16: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
17: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
16: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
17: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
16: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
17: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
18: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: opět Hradeček, další hit. Tady na Blaníku písnička Bratři a už bude 6:15.
1: Dobré rady do zahrady.
0: Připravená je kolegyně Iva Lecká. Pokud jste dnes dopoledne propásli dobré rady, máme pro vás ještě jednou. Ivi, ahoj, o čem to dnes bude? Krásný den.
2: Krásný dobrý den. Znáte to? Na jaře si řeknete, letos určitě natřeme plot, pořídíme nový grill, vyměníme staré židle na terase nebo konečně koupíme ten zahradní box, kam schováme všechny polstry. Jenže pak přijde červen. Červenec, že jo? Dovolená, horké dny, výlety a najednou je konec července a všechno je pořád při starém. Přitom právě teď je možná nejlepší chvíle přestat plánovat a začít něco měnit. Letos daleka nekončí, před námi je ještě spousta teplých večerů, grilování i posezení na zahradě. A všechno, co si pořídíte, teď si ještě letos opravdu užijete. Možná vás překvapí, že lidé často čekají na jarní sezónu, jenže právě na konci července a během srpna se dají pořídit zahradní věci za zajímavější ceny a navíc bývají připravené různé bonusové akce. Jedna taková právě probíhá v Baumaxu. Pokud v kamenné prodejně nakoupíte za více než 5000 korun a splníte podmínky, získáte slevový kupon v hodnotě 500 korun na další nákup. Jestli tedy už delší dobu přemýšlíte o novém grilu, zahradním nábytku, pergole, vybavení do dílny nebo třeba o drobnostech pro dům a zahradu, může být právě teď ten správný čas. Ale pozor, akce nám brzy končí, tak toho využijte. A ještě jeden tip. Než vyrazíte do obchodu, vezměte si tušku a papír a projděte dům i zahradu. Sepište si všechno, co jste si během posledního roku řekli, že jednou koupíte. Často zjistíte, že nejde jenom o jednu velkou investici, ale o několik drobností, které vám zpříjemní bydlení na dlouhé roky. A možná si při odjezdu z Baumaxu budete říkat jediné, proč jsme to neudělali už na začátku léta?
1: Dobré rady do zahrady.
3: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi,
5: Baru,
4: i my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: No a dále hezky česky třeba Iveta Bartošová. Už za chvíli léto.
1: Krajánek Rádia Blaník.
3: Třikrát týdně vyrážíme.

0: Spánek Rádia Blaník.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.

0: Iveta Bartošová a Léto. Na rádiu Blaník k létu patří i táboráky, grilování a k tomu i písničky k táboráku. A ty pro vás máme, už za chvíli je odstartujeme, dáme si buráky. Hey ho, nech chodí do vás. A taky zaspívá Babi Daněk písničku Mávej. A budou i brontosauři Dlouhán Frenky. Měl kapsu prázdnou Frenky Dlouhán, postátek toulal se jen sám. Jsme Blaník, celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut už bude 18 hodin.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Ivana Bálkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou k 16 stupňům. Zítra čekáme většinou velkou oblačnost, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. K večeru budou srážky, ale i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na horách může být kolem 17. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Dejte pozor na Karvinsku v Orlové v ulici Petra Cingra. Tady se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Další komplikace máme na Bruntálsku mezi Rapotínem a Rýmařovem na silnici 1/11 u Klepáčova. Tady zasahují záchranáři, včetně vrtulníku, stále u páru cyklisty provoz je omezený po dobu zásahu, tak s tím určitě počítejte. Dejte pozor, v Ostravě v Žoloděvově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Podíváme se ještě do Karviné v Rajecké ulici, máme taktéž stavební práce, tady je silnice uzavřená. Zvolte určitě jinou trasu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou super cenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
0: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
15: V Česku se objevil kouř z požáru ve Francii. Krkonoše se staly víkendovým cílem českých turistů. Lábus převzal na letní filmové škole výroční cenu.
0: Hezký
15: Hezký podvečer přeje Radek Barkman. Meteorologické přístroje zaznamenaly dnes ráno nad územím České republiky kouř z rozsáhlých požárů ve Francii a ve Španělsku. Kouř se podle Českého hydrometeorologického ústavu nacházel ve výšce mezi 3 a 4,5 km nad zemským povrchem. Lidé se proto nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Východní Krkonoše přilákali o tomto víkendu tisíce lidí. Letním aktivitám totiž na horách přálo počasí. V Peci pod Sněžkou bylo až 24 stupňů Celsia, přímo na Sněžce okolo 20. Všechny letní lanovky byly v provozu. Lidé navíc vyráželi na turistické výlety, koloběžkové trasy a nebo do dětských parků. Denní úhrn turistů může v Krkonošském národním parku aktuálně dosahovat až 9 tisíc lidí. Na festivalu Letní filmová škola se dnes objevil i slavný český herec Jiří Lábus. Ten dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Sam Lábus k tomu řekl.
14: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl si moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury a mám chalupu ve Volení u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace.
15: Ocenění kromě Lábu se dostanou také francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot a herečka Anja Geislerová. České plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály prestižní turnaj série Pro Tour Challenge. Ve finále porazili Ukrajinky Valentinu Davidovu a Angelinu Chmilovu 2-1 na sety. Souboj o bronz naopak nezvládli ve stejném dějišti Češi Jakub Šéfka s Jiřím Sedlákem. Ti prohráli s německým párem 0-2 a skončili čtvrtí. Tolik zprávy Rádia Blaníka, přejeme příjemný poslech.
1: Rádio Blaník.
9: Písničky k táboráku.
16: Prázdniny jsou v plném proudu, máme neděli. 18 hodin, u vás doma hraje Blaník a to je dobře, protože i dnes vám zahrajeme celou hodinu písniček k táboráku. No a k tomu, jak jste zvyklí, i dnes pro vás máme živou nedvědovku. Mladí nedvědi, tedy Vojta a Honza Nedvěd mladší, nám po včerejší premiéře zopakují živě písničku Nad Sázavou.
17: Nad Sázavou, nad Sázavou. Občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy zpívali jsme brontosaury spirituál.
16: Tak to nás čeká za chvíli, teď ale buráky a Vlasta se k vám přeje. Pěkný večer.
9: Písničky k táboráku.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Zemňák až dorp, písnička pro tebe, písnička pro vás a další tu pro vás máme už za chvíli. Třeba Karol Zich a taky Jarek Nohavica jdou po mně, jdou. 10 minut po 18. stále posloucháte písničky, ty, které máte rádi u táboráku.
1: Letní živá nedvědovka na Planíku.
0: No a taky exkluzivně pro vás máme živou nedvědovku. Ano, mladí nedvědi. Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší víkend co víkend vždy zahrají nějakou pěknou nedvědovku naživo a my si ji pak vychutnáme. Dneska si zahrajeme tuhle písničku, kterou zpívali Honza a František Nedvědovi. Jmenuje se Nad Sázavou. Text evokuje táborovou atmosféru u vody, pospolitost, vzpomínky na mládí, na romantiku posázaví. No a teď si ji dáme právě naživo. Takže pro vás Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší a písnička Nad Sázavou. Užijte si to.

0: Občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy zpívali jsme Brontosaury spirituál.
1: To byla paráda. Vojta Nedvěd, tak je Honza Nedvěd mladší, Nedvědovka pro vás, nad Sázavou živě, právě z našeho vysílání, exkluzivně vám posluchačům. A teď už další hezké české k táboráku, Karol Zich a za chvíli Jarek Nohavica. Jdou po mně, jdou.
2: Telegram s adresou svět.

0: Jarek Nohavica, jdou po mně, jdou. Posloucháte Blaník, pěkný večer.
1: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: Ano, hrajeme písničky k táboráku každý víkend, celé prázdniny mezi 18. a 19. hodinou. A tak si tak říkám, že bychom mohli zaspomínat na ten táborák, který nám nejvíce přirostl k srdci. Ať už v dětství nebo v mládí. Tak jakou máte nejhezčí vzpomínku? Na jaký konkrétní táborák to bylo? Může to být třeba táborák na táboře, někde na vandru, na dovolené, nebo jen tak na zahradě. Třeba můj táborák, který mi k srdci přirostl, byl na základní škole. Jo, to byly ty první lásky. Možná mi dáte za pravdu. Klidně mi napište nějakou tu vzpomínku na 603 118 118 a nebo zavolejte do studia na 800 109 109. Budu se těšit. No a za chvíli už Kamelot, Zachraňte koně.
1: K táboráku.
2: Na rádiu Blaník.
0: Užívejte nedělní večer s Blaníkem.
3: Slunce dál nám svítí.
2: Slunce dál svítí.
1: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
2: Zazní může kdykoliv.
1: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109
1: a buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
4: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
8: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
10: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
11: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
12: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Písničky k táboráku.
2: Na rádiu Blaník.

0: skupina Krištof, taky Tomáš Klus a Cesta, 6 minut po půl sedmé. Já přeji krásný nedělní večer a pojďme na vás.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Táborák, pro některé nádherné vzpomínky z dětství, pro jiné z mládí. Já si dodnes pamatuju, když jsme na základní škole opékali buřty na školním výletě, no taky mi utkvěly táboráky z dětství s rodinou, kdy jsme zpívali, hrálo se, no to byla paráda. A jak vy, ptal jsem se vás na to, pojďme na SMSky. Krásný den, můj první táborák byl v Ouci, sportovní tábor pro nás volejbalistky z Mladé Boleslavy a basketbalisty také z Mladé Boleslavy. Pavel, nádherný kluk, blonďák a hrál na kytaru. Poprvé jsem od něj slyšela píseň, kdy se byl mojí láskou kůň bílý, jak sníh a hledám dům holubí. Další SMSka. Dobrý den, jezdil jsem na tábor do Prachovských skal. Lásek bylo hodně. S jednou jsem vydržel dokonce 31 let. Chtěl bych zahrát nějakou pěknou písničku. Ano, samozřejmě, s radostí zahrajeme Jardovi. Ráda vzpomínám na táboráky na střední škole. Vždycky někdo hrál na kytaru a zpívali jsme. To byla paráda. Denisa z Jenišovic. Tak Denisko, díky i za vaši vzpomínku a pojďme na telefon. Rádio Blaník, pěkný večer. Kdo pak je tam?
3: Dobrý večer. Václav Plzeň. Nejlepší táborák, co já pamatuju, když je mi 98 už.
0: Pánečku, to je věk.
3: Jo, tak nejlepší, co pamatuju, tak to byl táborák na Hracholuskách na Vandru.
0: Uhum. Tam jste prožil první lásky?
3: To ne, to ne. Já už jsem byl ženatej, když jsem začal jezdit na Vandry.
0: Aha, tak to jo.
3: Žena mě dá pochopení, jo, to jako...
0: Tak to jo. Tak já vám děkuju za pěknou vzpomínku. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naše.
0: A kdo pak volá dál? Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady babča z Plzně. Volám na táborák.
0: Tak povídejte.
4: Před 50 lety, je to více jak 50 let, jsme jezdili s partou na chaty a spojili nás písnička Pampelišky.
0: Mm-hmm.
4: Někdo se rozešel, teďka teda jsou to tři rodiny, všechny máme po třech dětech, schází, jak to je v Pampeliškách, scházíme se aspoň jednou do roka, voláme si, prostě se vídáme.
0: No tak to je krásná vzpomínka. Já vám moc za ní děkuju, mějte se krásně a užívejte si další písničky k táboráku. Naslyšenou.
4: Ano, děkuju, naslyšenou.
1: Pampelišky zlaté jsou.
2: Písničky k táboráku.
1: Na rádiu Blaník.
0: A my jedeme dál. Brontosauři, Dlouhán, Franky, za chvíli taky Tereza, Osamělý město, anebo Benjo Band, Ivana Mládka. Tak si užívejte další porci písniček k táboráku. Zdraví vás, Vlasta Suk.
5: Kolik je

0: Já Michal Tuší, taky Greenhorns, Šlapej dál. A dnešní písničky k táboráku jsou za námi. Za chvíli už písničky na přání. Co se písniček k táboráku týče, tak můžete přeladit na Český Blaník. Tam právě začínají a potrvají do 22 hodin. A v našem vysílání, podle vás třeba Michalovi, tak Karel Gott, už za chvíli. Tak Jiří Suchý, Jiří Šlitr a Marnivá sestřenice. A nebo folk tým Skála. Budeš na skále stát. Celé léto hrajeme hezky česky, teď je přesně 19 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: V roce zítra čekujeme převážně velkou oblačnost, zpočátku ojediněle, během dne občas déšť nebo přehánky, sem tam i pousky. Teploty přes den od 20 do 25 a v 1000 metrech kolem 16 stupňů a ty noční minima 20 až 15 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
1: Vlasta Suk
6: na rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, přeji krásný letní večer a pojďme hrát podle vás. Na rozjezd Karel Gott, Michal David, to stárnutí zrádné. Moje milá maminko, posílám ti písničku k svátku, přeju ti hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v životě, abychom si zítra užili cestu na dovolenou. Mám tě moc, moc, moc a ještě jednou moc ráda a děkuju ti za všechno, co pro mě děláš. Tvoje milovaná dceruška Emilka. Zahrajte prosím pro naši maminku Anuše Bestovou ze Zdice k svátku a k narozeninám. Ač prosté je přání moje, však z upřímného srdce pochází, ať pevné je zdraví tvoje, nechť tě štěstí provází. Milá naše maminko, to vše ti přejeme k svátku a k narozeninám. Dcera Jaruška a Janička s rodinou, taky pravnoučata Filip, Sárinka, Julinka a Patriček. Další požadavek tady máme. Ahoj rádio, prosím o zahrání písničky Jiřímu Zabuškovi k jeho kulatému výročí. Přejeme hodně štěstí, zdraví a tak dále. Rodina a známí, Jiří, užij si oslavu na krásné dovolené. Tak hrajeme podle vás první písničkové přání Michal David a Karel Gott. Jo a dneska to bude do 22 hodin.
1: Písničky na přání.
6: Na rádio.

Michal David, taky Karel Gott a to stárnutí zrádné. Na vaše přání. Teď už je skupina Kabát, Houby magický. Máme tady zase dva vzkazy. Přeji svému manželovi Josefu Balunovi z Orlové všechno nejlepší k jeho životnímu jubileu, 60. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody po mnoho dalších let. Moc ho miluji a děkuji za jeho dobrotu a laskavost. A manželka Janka. A bude to taky pro moji milovanou maminku, mám jí moc ráda, napsala Ela. Tak jdeme na Houby magický.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí s

Za námi skupina Kabát, Houby magický a před námi další hezká česká. Tímto vzkazem. Přání je pro moji nádhernou babičku, paní Marušku Slezákovou z České Skalice. Dnes má 102 let a i když tělo už slábne, její laskavost, moudrost a humor neustále vlévají lásku a smích všem, kdo ji znají. Asi nás moc neuslyší, ale prosím, abychom alespoň tímto způsobem všichni, kdo ji znají, poslouchají nás, poslali lásku a vděk. Tak asi naše sluníčko, Maruško. Nádherné. Těm krásným narozeninám přejeme všechno nejlepší samozřejmě a posíláme Marňovou sestřenici. Tady je Jiří Suchý a Jiří Šlitr.

Jiří Šmarný. Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Marnivá sestřenice na Blaníku a teď Bobra Motýl, Vyznání. Dobrý den, zdravím Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro moji milovanou přítelkyni paní Aničku Julinku Novákovou z České Lípy s tímto vzkazem. Moje milovaná Peruško Aničko, svítíš jako sluníčko, dneska svátek máš, skleničku vína si dáš a na svět se budeš usmívat. To ti přeje k tvému svátku tvůj milovaný brouček Honzík. Miluji tě, Beruško moje Aničko, a těším se na čtvrtek, až se uvidíme. Krásně se políbíme a obejmeme. Honzík.

0: To bude motýl vyznání. Další nádherná láska už za chvíli. Tentokrát s Pavlem Novákem si zaspíváme. A ještě předtím Petr Kolář, Miroslav Jirka a Eva Farna. Pěkný večer, máme krátce po 7:15.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
7: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
8: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Živé vysílání.
2: Speciální webová rádia.
1: Rozhovory s moderátory.
2: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
1: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Tak ať se vám hezky sleduje,
1: čte
2: i poslouchá.

A jedeme dál. Eva Farna zaspívá Na ostří nože. Dobrý večer. Písničku posíláme do Řehenic k Siváčku Aničce Ošťádalové k jejímu dnešnímu svátku. S přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, krásné léto a tak dále. To jí přejí a pusu posílají i její sestřičce Elišce a všem, teta Jarka a strejda Honza z újezdu u Uničova. Těšíme se na vás.

Eva Farná na ostří nože, tak tahle písnička tady zněla ve vysílání v Laníku 5 minut před 7:30. No a dál Miroslav Žbírka, Atlantida. Milá Hanka, ke meninám ti přejeme všechno nejlepší. Sestra Marta s rodinou. Milá Milátko, přeji ti celého srdce hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, radosti a elánu do dalších let, ať tě každý den provází úsměv, pohoda a lidé, kteří tě mají rádi. Děkuji ti za to, jaká jsi, a jsem nesmírně vděčná, že právě ty jsi moje sestra. Mám tě moc ráda a přeji ti, aby se ti splnila všechna přání a aby ti život přinášel co nejvíce krásných okamžiků. S láskou a velkou pusou tvoje sestra Jana posílá. No a jdeme za Miroslavem Žbírkou. Tohle je ta bájná Atlantida.

Miroslav Žbírka a Atlantida na vaše přání. A pokračujeme s Petrem Kolářem. Milá Aničko, přeju ti k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky a úsměv na tváři každý den. Děkuji, že jsi součástí mého života. Mám tě moc rád. Tuto písničku ti posílám z celého srdce. Tvůj Patrik, miláček. Radio Blaník.

Petr Kolář, písnička Vyznání, teď na vaše přání taky Pavel Novák a Nádherná láska. Dnes všechny Aničky slaví svátek, naší mamce Aně Martincové ze Sviniště přejeme hlavně zdraví, pohodu a boží požehnání. Dcery Jana a Jíťa, syn Jára, vnoučata Káťa, Bára, Luďa, Máťa, Filda a Kuba a taky všichni blízcí. Ahoj Blaníčku, zahraji prosím všem Aničkám i babičkám tohoto jména a vzpomínám i na babičky Aničky v Deníčku. Pusu všem Milan z Benešova. No tak tady je ta krásná písnička od Pavla Nováka. Dokonce Nádherná láska. Užijte si ji.

Pavel Novák a nádherná láska, nádherná písnička za námi. A před námi Miraj, malinový sirup si dáme. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro mou sestřenku Aničku k dnešnímu svátku. Aničko, všechno nejlepší, zdraví a uži si prázdniny a dovolenou. S pozdravem Michal s Filipem.

0: Miraj, malinový sirup za námi a před námi další krásná písnička Folk Team a Skála. Milý Blaníčku, dnes slaví své 55. narozeniny náš kamarád, velký Tramp, pan Marek Linhardt. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a moc dobrých piveček. Tomu ze srdce přejí Jiřinka, Lucinka, Viktorka, Markétka, Lukáš, Radek a všichni buráci. Tak Skála právě teď tedy.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Tolik tedy Folk Team, písnička Skála na vaše přání. A teď Bára Basiková. Přáníčko k narozeninám pro Milana Jirotku z Prachovic. Ať život splní všechna tvoje přání a všechny naděje, ať štěstí, které tak málo k lidem chodí, se na tebe usměje. Hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody ti přeje manželka Ilona.

0: Klára Basiková, písnička Souměrná. My pokračujeme dál na vaše přání. Marie Rotrová zaspívá. A máme tu přáníčko Aničce Pitruňové k svátku do Nového Města na Moravě. Milá sestřičko, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, mnoho lásky, radost z dětí a vnoučat a spokojenost v životě. Přeje Naděnka a Eda.
1: Rádio Plání. Hezky česky, celé léto.

Ten vůz už jel a Marie Rotrová na Rádiu Blaník. A my pokračujeme na vaše přání. Teď Rybičky 48, taky Marek Ztracený a Goodbye. Milý Blaníčku, prosím o zahrání pro našeho bratra Martina Vobořila z Leštinky u Světlé nad Sázavou, který dnes slaví 35 let. Brácho, přejeme ti jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, moře lásky a na čele žádné vrásky. Pořádně to oslav, to ti přeje Daniel, Michal, Fanda, Eva, Tomáš, Adél a taky Lenka.

Goodbye, zpívali Rybičky 48 a taky Marek Ztracený na Rádiu Blaník. A budeme pokračovat samozřejmě dál na vaše přání. V příští hodině třeba Josef Wagner a Mě sílu dá.

0: No nebo tahle trojice, co ti brání v pousmání? Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald. Hrajeme hezky česky celé léto a taky na vaše přání. Za minutu už bude 20 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Jak by to mělo zítra vypadat? Na obloze většinou čekejme velkou oblačnost. Zpočátku ojediněle, během dne občas déště nebo přehánky, sem tam i bouřky. Teploty od 20 do 25, v tisíci metrech kolem 16 stupňů a ty noční minima klesnou na 20 až 15 stupňů Celsia.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Vlasta Suk
6: na rádiu Blaník.
0: Je přesně 20 hodin, jedeme dál na vaše přání teď. Bratři Nedvědi a Máme jen sebe, tak koho potěšíme? V kalendáři je vzkaz jasný, že máš dneska svátek krásný, že dnes slavíš velký den, který patří tobě jen. Ať ti hvězda lásky svítí každý den a Toníček myslí na tebe jen. Přeji tobě, Aničko, ať ti pořád svítí sluníčko. Hodně štěstí, lásky, zdraví přeje Tonda L. z Uher.
1: Písničky na přání.

Jen sebe. Za námi Nedvědi s písní Máme jen sebe. A před námi Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Co ti brání v pousmání? Dobrý den, chtěla bych pozdravit svoji maminku Zdeňku Adámkovou a nechat jí zahrát písničku jen tak pro radost. A chtěla bych jí vzkázat, aby se jí dařilo, aby byla hlavně hodně zdravá. Ona ví, jak to myslím, že jí moc si vážím a že bych ji nikdy za nic na světě nevyměnila. Posílá jí to dcera Žaneta Adámková.

0: Co tě brání v pousmání, zpívali Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald na Blaníku. A na vaše přání pokračujeme dál. Je tu před námi jedna romantika od Pepy Wagnera. Mně sílu dáš. Zdravím Blaník, prosím o zahrání písničky Haně Dvořákové z Jenišovic ke krásným 70. Písničku Mně sílu dáš a přejeme jí hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Jiřina a Toník z Vrchůry.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky. Kdy?

Josef Wagner, Měl sílu dáš, a teď je opět zarychlíme, zatančíme si. Před námi Laske Čap, The Ketchup Song a série je. Pesničku posílám Oliverovi Sedláčkovi k 10. narozeninám a jeho mamce Lucce k narozeninám. Přejeme zdravíčko, štěstíčko, zbytek pohodového léta, hodně úspěšných chvil v životě, babička Maruška taky s Vildou, děda Jára s Evou a Martin. No tak se připojujeme, pojďme na to. Jdeme se zavlnět. Laske Čap, tedy těm dvojitým narozeninám, Oliverovi a mamce Lucce. Pěkný večer s Blaníkem.

Hezky jsme se zavanili, a tolik tedy vás Ketchup a Sere je Ketchup Song. A pokračujeme dál, vaše přání Michal David a pár přátel. Tuhle písničku bych rád věnoval Kristýně jako poděkování za dnešní společnou procházku. Zároveň zdravím všechny v žebrákách a přeju příjemný poslech. Štěpán.

Na Michal David a pár přátel stačí mít. A my pokračujeme na vaše přání teď Verona. Všechno nejlepší k svátku, Aničko s Chrudimi, přeje syn Berdánek, sestra Eliška a Karolína, bratr Pepa, mamka a tačka. Na mě nečekej. Radio Play.

0: Verona a Na mě nečekej, na Blaníku za 8 minut půl deváté, počkejte si na Věru Špinarovou, na Kabáty a taky třeba na Mariku Gombitovou a písničku Vyznaně.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
8: Nemáme ani moře, ani velehory.
9: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
10: Zlaté české ručičky.
11: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
9: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
10: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
1: Na
2: rádiu Blaník.
0: No, teď tu máme požadavek, abychom zahráli pro naši maminku Anu ze Žíňánek, tedy k jejímu dnešnímu svátku. Zároveň posíláme přání i našemu tatínkovi dodatečně k narozeninám, které oslavili oba dva teď v červenci. Přejeme vám hlavně zdraví a spoustu společných let. Děkujeme za vše a máme vás moc, moc rádi. Andrea, Martin, Zdenda a Petík. No a vybrali Věru Špinarovou, Jednoho dne se vrátíš.

Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš, mě půl deváté a posloucháte písničky na přání. Blaník je s vámi i v neděli večer a teď kabáti. Všechno nejlepší k narozeninám ti přeje manžel Petr, synové Jirka a Lukáš, děda Josef a babička Hedviga. Zahrajeme taky milé kamarádce Petře, přeji klidné uzdravení po zákroku a krásné léto s muzikou, děkuje Šárka. Aničko sladká, dcero moje, mám tě rád, jsi slečna, a které jsem pochybil, mám tě rád zlato, Pavel. Tak tady je pohoda a já přeju taky pohodový večer ve společnosti Blaníku.

0: Jirka Váča, pohoda, před námi Marika Gombitová a písnička Vyznaně. Dobrý den, Rádio Blaní, chtěla bych zahrát písničku pro jednu moc milou paní k svátku Aničky. Všechno nejlepší k svátku jí přeje Maruška a taky Petr. Krásný večer. Chceme poděkovat Rádiu Blaník za úžasnou atmosféru na koncertě v Mariánských Lázních. Poslouchám vás strašně ráda. Jste mojí spojkou s domovem a když jsem se dozvěděla, že budete mít koncert nedaleko, musela jsem tam být. Moc jsem se zabavila. Děkujeme a přejeme ještě krásné léto od Ilia. Tak my děkujeme za chválu samozřejmě. Zdravíme vás. A teď si užijte taky písničku od Mariky Gombitové.
1: Léto s Blaníkem.

Marika Gombitová, písnička Vyznaně, za chvíli třeba O Haři a každé ráno, teď Eva Farná. A máme tady požadavek, dnes slaví 10. narozeniny moje vnučka Melanie Vanosová a já bych ji chtěl nechat zahrát písničku od Evy Farné, protože ji mám moc ráda, babička Lenka. Tak jo, tak samozřejmě taky přejeme k těm 10. nám a pěknou písničku posíláme.

Eva Farná se ptala, měl jsi mě vůbec rád? A Petr Kolář se zpívá, ještě že tě lásko mám. A komu? Kocourku milovaný, děkuji ti, že jsi tu každý den, i když mám špatnou náladu, tak tu se mnou jsi. Miluji tě, děkuji ti, že tě mám, jsi ten pravý chlap. Jsem tu jenom pro tebe, tvoje přítelkyně Tereza Post.

Za námi Petr Kolář a před námi Oháři každé ráno. Prosím Rádio Blaník o písničku pro jednu příbramačku, jen tak pro potěšení a pro dobrou náladu. Hezké sny, píseň posílá Martin.

0: radostí. Tolik tedy Ohaři a každé ráno na rádiu Blaník. Ráno, slunce ti spí. A každý večer hrajeme na vaše přání vždy od 19 hodin. I dnešek, který samozřejmě pro vás je věnovaný. A před námi Karel Gott, Lucie Bílá, Krása. Blaníčku, prosím, zahraj nějakou hezkou písničku našim chotouněským Aničkám k svátku. Všechno nejlepší přeje rodina a kamarádi. Děkuji, Vašek. A ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli píseň všem Aničkám, které dnes slaví svůj svátek, zejména jedné úžasné dámě, Aně Vyklické z Hodonic, která před nedávnem rovněž oslavila své 82. narozeniny. Popřát ti všechno nejlepší, ať máš každý den důvod se smát, ať v srdci máš jen samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, děkuji za tvé přátelství a mám tě moc ráda, Jana.
1: Na přání. Na rádiu Blaník.

Karel Gott, také Lucia Bílá, písnička Krása. No, to je nádhera. Poslech Rádia Blaník, co říkáte, jedna hezčí než druhá. Dál hrajeme na vaše přání a teď už hodiny. Milá Aničko, přejeme ti všechno nejlepší k svátku. Hlavně hodně zdraví, štěstí, spoustu lásky, plnou knihovnu skvělých dark romance knížek, úspěšně zvládnutí státnice a ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš. Jsme na tebe moc pyšní a víme, že jsi naše šikulka. S láskou máma, táta a samozřejmě já. Hana, podepsaná.

0: jsme struny.
1: Z éteru Blaníku hodiny, písnička Dívej, tak já se dívám na ty hodiny aktuálně a ukazují přesně 9. Pokračovat na vaše přání ale budeme, jak už jsem avizoval na začátku, dneska slaví svátek Anna a jelikož je to opravdu oblíbené jméno, tak zase jste nás zahltili písemnými přáními, což je dobře, rádi vám děláme radost, a tak prodlužujeme zhruba do 10. večerní. Čejka Band už za chvíli, večerníček pro dospělé.
2: Jednou je málo, 10krát.
1: A taky zaspívá Michal David písničku Vejdem. Podíváte i mandraže Kristýna. Celé léto hrajeme hezky česky a na vaše přání.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: V noci a zítra čekáme převážně velkou oblačnost, zpočátku ojediněle, během dne občas déšť nebo přehánky a sem tam se objeví i pousky. Teploty přes den od 20 do 25, v tisíci metrech kolem 16 stupňů a ty noční minima od 20 do 15.
3: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
1: A s písničkou Budu při tobě stát už je připravena taky Tereza Mašková na vaše přání. Abys věděl, že nebudeš hladový bezdomovec, Miloši, kdyby byly věci snadné, nebyly by tolik cenné. Pro Mílu, aby věděl, že v tom není sám. Jo, Mílo, tak moc. Veronika.
3: Písničky na přání.

Tereza Mašková, budu při tobě stát, další hezká česká napsání. A teď tu máme malé povzbuzení pro Vojtu před jeho 12. za volantem s rádiem Blaník. Napsal Filip, no tak samozřejmě zdravíme Vojtu, šťastnou cestu, dobrý dojezd. A tady už je skupina Divokej byl, vstávej.

skupina Divoký byl písnička Vstávej na Blaníku 8 minut po 21. Teď podle vás Čejka Band a Večerníček pro dospělé, neboli Jednou je málo. Ahoj Blaníku, máme prosbu, zahraj našemu kamarádovi Jiřímu Zabuskovi k jeho kulatým narozeninám, ať to pořádně oslaví na severu na Mácháči. Tak Jirko, všechno nej od všech známých a samozřejmě užívej. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naši maminku a babičku Aničku k jejímu dnešnímu svátku a pro všechny, kdo mají tuto písničku rádi. Za celou rodinu děkuje dcera Jana. Tak jdeme na ní.

0: se to má.
1: Shake a Band, večerníček pro dospělé, teď na vaše přání Whitney Houston. Prosím o zahrání písničky z filmu Osobní strážce a bude to od Ladislava Kandrače z Ostravy a chtěl bych to věnovat pro moje kamarády Martina Balhara, taky Matěje Jaroše, Michala Kabu, Denise Baloga, Jana Pačana. Kluci, držte se, mám vás rád. Váš Láďa z Ostravy, moc děkuji.
2: Rádio Blaník.
3: Sluníčkové léto.

Whitney Houston, I Will Always Love You na Rádiu Blaník. Teď na vaše přání taky písnička Miluju tě. Bude to milované Aničce k narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje Bobo. Miluji tě. A máme tady ještě jeden požadavek, abychom zahráli písničku Tam za dúhový most skvělé mamince, babičce, přítelkyni a kamarádce Aničce Novotné, na kterou s láskou a díky za vše vzpomínáme. Navždy zůstane v našich srdcích. Prosíme o oblíbenou písničku od Jelenů a taky Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Moc děkujeme, Jára a Hanka. Nemáte za co, vzpomínáme společně s vámi. A tady je ta krásná písnička.

0: Skupina Jelen, taky Jiří Pavlica, Hradišťan, Miluju tě na Blaníku. Za 7 minut, půl desáté, za chvíli třeba Adam Ďurica a Zatancuj si se mnou, nebo Michal David s písní Vejdem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
6: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
8: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: na rádiu Blaník.
1: O tu další si napsala taky posluchačka Vlačka z Krnova. Chce nechat zahrát jen tak pro pohodovou prázdninovou náladu. No tak proč ne? Tady je nádherná písnička Adama Ďurici, Zatancuj si so mnou.
2: Pohodové české rádio.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou. A my pokračujeme dál na vaše přání, hezky česky, s Michalem Davidem, který zaspívá písničku Vejdem. Užijte si. Prosím, zahrajte Aničce Kubíčkové k svátku, moje drahá Aničko. Přeji ti hlavně zdravíčko, všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, ať se ti všechno daří. Splní, co si přeješ a na mě nezapomeneš. To ti přeji z celého srdíčka, ať nám pořád hrajete naše písnička. Miluji tě, Aničko, tvůj Tonda Langer.

To je paráda, jak ten Blaník hraje, co říkáte. V neděli večer na vaše psání taky Michal David. A vejdem. Teď už holky pro mámu, ahoj, chtěla bych nechat zahrát hezkou písničku mé milované mamince Andulce k dnešnímu svátku. Miluji tě, si můj poklad. Dcera Anička.

A za námi holky z písní Pro mámu a před námi Mandraže a Kristýna. Zahrajte pro moji milovanou Kristýnku. Já ti přeji najmeniny, ať se máš jako nikdo jiný. Hodně štěstí, lásky, zdraví, co je špatné, ať se spraví. Denně důvod pro zasmání, pusa a je konec přání. To vše přeje Jirka, Lucinka, Nikolka, Žofinka, Brituška a taky Alfíček.

Nadražená písnička Kristýna na Blaníku, teď Jarek Šimek a narozeninová. Bude to píseň pro úžasného muže Martina Vobořila z Leštinky u Světlé nad Sázavou, který dnes přesně před 35 lety obohatil můj život. Milovaný Martine, přeji ti z celého srdce jen a jen to nejlepší, moře lásky a splnění všech svých snů. Pamatuj, že opravdový muž nestaví hradby, ale mosty. Jeho moudrost se neměří počtem svíček, ale podle toho, za co bojuje a jak miluje. Takoví muži jsou výjimeční, stejně jako ty. Krásný narozeninový den ti přeje mamka.

to byly dnešní nedělní písnička na vaše písemná přání. Za námi Jiří Schellinger, Švihák Lázeňský. Zase zítra to bude ve vaší režii a kdybyste chtěli někoho potěšit, tak si napište v předstihu přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz. Teď Ivana Andrlová, kdyby se v komnatách, a za chvíli i Michal Kocáb.

nehoním, krávy černým údolím. Hned jak svý koně napojím,

0: Michal Kocáb s cizí ženou v cizím pokoji. Už za chvíli odstartujeme nedělní písničky z lásky a i v nich vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: A ještě pohled na zítřejší počasí, jak by to mělo vypadat. Podle meteorologů v noci a zítra čekáme převážně velkou oblačnost, zpočátku ojediněle, ale během dne občas déšť nebo přehánky a sem tam může i zabouřit. Teploty přes den od 20 do 25 stupňů, v tisíci metrech kolem 16 a noční minima 20 až 15. Toliko počasí, Vlasta se k vám přeje krásný nedělní večer s Blaníkem a v noci naslyšenou. No a tady už je Marta Kubišová, Depeše.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
2: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
1: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Jsem Janku z Janku, Autolaky, a osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: počasí.
1: V noci na pondělí očekáváme velkou oblačnost, místy i polojasno, ale přehánky jenom s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme mezi 20 a 15 stupni Celsia a na horách kolem 13. V pondělí bude panovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm či přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě okolo 28 a na horách kolem 16. Tolik Radek Markman, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil

0: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
2: Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Ještě tady, Broučku, vidíš?
4: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
5: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
6: Svítí.
7: Svítí.
6: I na síti všech sítí.
7: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
6: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: počasí.
1: V noci na pondělí očekáváme velkou oblačnost, místy i polojasno, ale přehánět jenom s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme mezi 20 a 15 stupni Celsia na horách kolem 13. V pondělí bude panovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm či přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě okolo 28 a na horách kolem 16. Tolik Radek Markman, Rádio Blaník.

Krásný poslech a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je pondělí 27. července, kdy svůj svátek slaví Věroslav, tak přejeme všechno nejlepší. A slaví taky Janek Ledecký, je mu 64 let. Na vteřin pár se vzdá, tak blahopřejeme. Pojďme ještě do minulosti, třeba do roku 1952, kdy Emil Zátopek získal na olympijských hrách v Helsinkách zlatou medaili v maratonu. Byla to v pořadí třetí zlatá na stejné olympiádě. A ještě třeba rok 1983, tehdy americká zpěvačka Madonna vydala své první album s názvem Madonna. Tolik tedy pohled do kalendáře a do minulosti a teď už vám zase hrajeme hezky česky.

0: Deník počasí. Rádio
1: v noci na pondělí očekáváme velkou oblačnost, místy i polojasno, ale přehánky jenom s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme mezi 20 a 15 stupni Celsia na horách kolem 13. V pondělí bude panovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm či přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě okolo 28 a na horách kolem 16. Tolik Radek Barkman, Rádio Blaník.
2: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
3: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
3: Na našem webu radioblaník.cz.

Přeji vám hezký den. Je pondělí 27. července, svátek má Miroslav a před námi jsou očekávané události. Prezident republiky Petr Pavel jmenuje předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a soudce obecných soudů České republiky. Slavnost začíná ve 3 hodiny odpoledne. Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokračuje soud s Tomášem Hulešem a Davidem Gorolim obžalovanými z vraždy. Podle obžaloby mezi listopadem 2022 až lednem 2023 v Plzni úmyslně usmrtili muže. Jeho tělo následně znetvořili a části hodili do řeky Berounky. Začíná vodnický festival Pohádkový chlum. Přehlídka divadelní her, pohádek a soutěží potrvá do pátka 31. července. Zoo Dvůr Králové nad Labem pokračují tzv. Africké dny. Jejich součástí bude regionální tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků nebo dokonce africká gastronomie. To byly očekávané události. Hezký den přeje Radek Barkman, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: V noci na pondělí očekáváme velkou oblačnost, místy i polojasno, ale přehánky jenom s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme mezi 20 a 15 stupni Celsia na horách kolem 13. V pondělí bude panovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm či přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě okolo 28 a na horách kolem 16. Tolik Radek Markman, Rádio Blaník.
0: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
0: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí.
0: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
0: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. A Instagramu.